rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: toho gauče a přestat hrát tu kravinu.
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního.
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Již sedmý ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: písnička v podání R.E.M. se jmenuje Bad Day, tak my doufáme, že nikdo z vás špatný den dneska mít nebude. Pohodové ráno vám ze studia Rádia Čas roku přeje v tuto chvíli Ivo Raška a také Tomáš Michalík. No a to znamená, že ostrý budíček je dneska opět v kompletním složení.
1: Ano, dnes jsme tady opět my dva. Mě vlastně včera...
0: Jsem jak na pozbu. Ano, dnes jsme se zde sešli, abychom...
1: No a musíš pomaličku se do toho dostávat. Okay,
0: dobře.
1: Já už jsem si za tu dobu... Nechceš se ráno vystřílet, ne, jako tím nejlepším, víš co? Ne, ale já jsem...
0: No každý se vystřílí a chce.
1: Já jsem přišel na to, jak vlastně si můžeme říkat, když tady jeden z nás není.
0: No.
1: Když to není ostrý budíček.
0: Tak jaký?
1: Tupý budíček.
0: Dobře.
1: S nás dvou tupounů tady vždycky stačí.
0: Ale klidně si to tak nazvi, jo. Ale když tady budeš jenom ty.
1: Jo, dobře.
0: No a kdybychom náhodou třeba oba dva zaspali, tak mi napadá, že by se to mohlo jmenovat žádný budíček. Není to moc jako inovativní.
1: Tak snad to nenastane.
0: Ale tak. Každopádně dneska tady jsme oba dva, takže můžeme začít. Po 6. hodině zazní třeba.
1: Když nevíte název písničky, nedávejte nic. Tak. Dáme si ale taky třeba George Harrisona.
0: Ale umíme být ještě více kreativní, a tak si dáme Kreator.
1: Líbí se mi, že Martin Fabík, co nedávno nastoupil tady do redakce, tak to bere svědomitě a kdykoliv tady přijdeš, tak on už tady je.
0: Jo,
1: což platí i o dnešním ránu a proto si můžeme poslechnout jeho aktuální výtvor v podobě čerstvých zpráv.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček na rádiu Čas Rok.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Hodonínsku na silnici v oblasti Rohatec.

0: Krásnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Česko dnes potrápí silné bouřky. Nejprve dorazí na severozápad Čech, později se přesunou i na jihovýchod země. Bouřky může doprovodit silný vítr, kroupy a přívalový déšť. Rychlost větru se může pohybovat kolem 70 km v hodině a kroupy mohou mít až 2 cm.
2: Morava aktuálně.
0: Karvinská městská část Louky se mění. Město už představilo další velký projekt, nové komunitní centrum. Co nabídne, to nám už prozradila mluvčí Monika Danková.
3: To má nabídnout prostor pro setkávání místních obyvatel, menší kulturní a společenské akce i zázemí pro spolkovou činnost. Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
0: Vedle komunitního centra město chystá také výstavbu nové mateřské školy. Olomouc chystá nový hokejový simulátor. Radní schválili záměr vybudovat nové tréninkové místo. Využívat ho budou mladí hokejisté i hráči extraligové Olomouce. Pomoci má hlavně s přesností, silou a technikou střelby. Přesná cena bude známá až po dokončení projektové přípravy stavby. A české hokejistky začaly švýcarské hry porážkou. V prvním zápase pod novým trenérem Brianem Idalským prohráli s Finskem 1-3. Jediný český gól dala Adéla Šapovalivová. Češky měly v závěru velký tlak, ale vyrovnat nedokázali. Další zápas čeká tým v pátek proti Švédsku. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 8 a půl minuty po 6 hodině doznívá kapela Crushed z Dummies. Za mě docela velmi zajímavý název pro kapelu. Ostatně nápad s tímto jménem vznikl spíše jako jen taková legrace. Tehdejší kamarád muzikantů studoval medicínu a jen tak ze srandy navrhl právě Crash Test Dummies, tedy v překladu testovací figuríny, které vlastně simulují chování lidského těla během dopravní nehody. Ale pořád asi lepší než ten předchozí název, no. Protože kapela do té doby vystupovala pod jiným vtipným názvem Bad Brad Roberts and the St. James Rhythm Picks.
1: No tak já si hlavně myslím, že většina by si zapamatovala to poslední slovíčko.
0: Rhythm Picks.
1: No ale tak každopádně pánům se to líbilo a tak si už ten název nechali a začali pod ním vystupovat. No. A my pokračujeme s naší krasou jízdí, která započala před malou chviličkou v Ostrém budíčku. Dnes jsme tady tedy opět oba dva. Kdyby měl trošičku přejít do sportovní terminologie, tak po našich včerejších výkonech jsme měli rozdílný čas na regeneraci, že? Protože ty jsi tady byl před chvilkou.
0: No, není to tak dávno, co jsem se loučil s posluchači. Protože jsem vysílal odpoledne.
1: Kdyby si na stole roztočil káču, třeba by se tady ještě točila, kdyby jsi přišel.
0: No, je to možný, zase tak rychle asi ne.
1: No. Nic, ale spalo se ti dobře?
0: Jo, dal jsem si dva prášky na spaní, jenom to zacinkalo.
1: Dobře, no, tak jo. Tak uvidíme, jak ti pomůžou ty dva prášky, jaký bude den. A my se celkově můžeme všichni podívat na to, co nás čeká, alespoň podle Milana Gelnara, protože i pro dnešní den vypracoval horoskop.
2: Čtvrtek bude dosti divoký, projevovat se budou dopady karmických událostí a ne těch, které mají kořeny v hluboké minulosti. Vyhrocenější by mělo být prožívání našich emocí. Bude tak dobré, když si zachováme nadhled a laskavost a pak nám půjdou vztahy i práce skvěle od ruky. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři budou řešit starší rasty. Váhy chytí druhý dech a blíženci se mohou rozptylovat zbytečnostmi. Štíři uplatní svou promyšlenou vztahovou strategii. Ryby potěší nastavený vnitřní klid a radci svými aktivitami upevní svůj domov. Lvi povedou ostatní k úspěchům. Berani vybíjí svou energii v pohybu a střelci získají cennou inspiraci. Kozorozi mohou udělat významný krok v kariéře. Býci vyřeší nutné nákupy a pany dotáhnou svůj osobní projekt do již velmi slibného stavu. Hvězdný čtvrtek, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem mám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Stále ladíte frekvence rádia Čos roku, je 6 hodin, 20 minut a v Ostrém budíčku dozrál a taky dohrál George Harrison. Ovšem my se teď budeme bavit o takové té, o jedné kapele, o které se vlastně v posledních týdnech vehementně mluví ze všech stran a tou kapelou jsou američký Slipknot. Ale ono to vlastně nakonec není asi ani téma, o které by kapela tak úplně vstála. Pojďme se na to podívat trošičku zblízka. Mezi fanoušky a taky na různých hudebních webech se začala šířit zpráva, že byl vyhozen jeden z nejdéle sloužících členů Slipknot a tím dotyčným je DJ Sid Wilson. Jak on, tak kapela se k celé záležitosti moc nevyjadřuje, ale od toho tady je náš tajný reportér Tomáš Vočko Michalík. Tak povídej, máš nějaké novinky?
1: Ale jak se to vezme, jako? Ano i ne, jo. Co se týče toho odchodu, tak ten sice byl definitivně potvrzen. Před pár dny bylo na webu krátké vyjádření kapely, které ale bylo brzy jako zase smazáno. Takže se nevědělo teda, co se děje. Nicméně včera už samotný Sid Wilson na svém profilu taky v úvozovkách promluvil, i když jediné, co zveřejnil, byl nějak jako zavináč Slipknot a let roky 97 až 2026. No, ale řekl to podstatné, že skutečně už není členem kapely. Takže jako je definitivně jasno, ano, Sid Wilson už není v kapele Slipknot, ale je to všechno bez vysvětlení. Jak z jeho strany, tak ze strany kapely.
0: No, ale když si vezmeme v potaz původní sestavu, nebo řekněme tu ikonickou z doby debutové desky, tak už zůstali jen 4 původní členové z 9. To není moc vlastně, ne? A upřímně s tou svou nekomunikací s fanoušky ohledně odchodů členů si moc bodů za oblíbenost kapela nezískává.
1: Ne, ale vůbec ne, jako ne, právě, ne. Ale to je takový folklor, je vždycky někoho vykopnout v potají, protože to vždycky proběhlo tak nějak jako mimochodem, ale hlavně se k tomu nevyjádřit, no, nevím. Je pravda, Sidovi se taky rozpadl vztah s Kelly Osbourne, která na něho taky zaútočila skrz sociální sítě, že se má chovat jako trošku zodpovědně i skrz dítě. Těžko říct, co tam fakt všechno je, ale
0: ono to šťastné období.
1: To ne, ale ono to fakt všechno vytváří dojem, že Corey Taylora a Shona Krahena prostě jako neskeceš naštvat, protože jinak...
2: No i co, tak se nedá nic dělat, no, tak když to nejde po dobrým, tak... No je, tak když nechceš odejít dohodu, tak ty normálně napařím padáka. Já jsem ti 100krát řekl, že tě nechci na svém oddělení. Takže jsi právě skončil. Na hodinu.
3: Ale co mám jako dělat?
2: Já nevím. Zeptej se svýho svědomí.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček na rádiu Čas Rock.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

největší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 4 minutky po půl sedmé na rádiu Čas Rok dozněla parádní balada, a to z dílny Axla Rudio Pela.
1: Nás už v playlistu čeká ale další pecka, konkrétně písnička nazvaná Let's Get Rocket, kterou vydala v březnu Jara Páně 1992 kapela Def Leppard. No a netrvalo to dlouho a tahle skladba se stala celosvětovou hitovkou, která obsadila přední příčky hitparád.
0: Tehdy se objevila na jejich páté desce, která se jmenovala Adrenaline Lies, což byla vlastně první nahrávka, která skupina dala dohromady bez Steva Clarka, kytaristy, který zemřel o rok dříve.
1: No a co se týče samotného textu v téhleté písničce, tak zpívá se v ní o jistém teenagerovi, který by nejraději dělal to, že by nedělal vůbec nic. Odmítá poslouchat své rodiče, dělat domácí práce, nechce ani vstávat z postele, ani sekat trávu, venčit psa, vynášet odpadky, nebo si uklidit pokoj. To mi něco připomíná.
0: Můžu dát taky dohromady.
1: Místo toho chce raději vypadnout někam ven a jít pařit.
0: Ano, takže takový klasický případ puberťáka. No, zrovna včera byla podobná debata doma vlastně, co se týče uklízení pokoje, no. Takže já beru tu škůru psát text, teda, no. Vy si mezi tím dejte tuhle věc. Jinak mimochodem podle prohlášení Joa Eliota jim jako inspirace posloužila postava Barta Simpsona.
1: No, a nebo se stačí rozhlédnout do doma. A ano,
0: každý má svého Barta. Ostrý budík.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a ihned kodbe.

ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher.

0: Ostrém budíčku dostal svůj zasloužený prostor, také soubor, který si říká Stone Sour. No ale před námi je muzika, která, nebo kterou vybral někdo z vás.
1: Ano, souvisí to taky trošičku s dovolenou, protože někdo, jak jsme už říkali v minulosti, někdo si ji nechává na pozdější čas prázdnin. Takže pojďme, co přišlo. Hezké ráno ze slunečného Španělska. Zahrajte nám prosím nějakou skladbu od Tublatanky, ať to tady máme ještě veselější. Díky, Tonda Barča a Honzík s Lucinkou.
0: Tak zdravíme, užívejte Španělsko, krásné počasí. A my vám posíláme takhle na dálku nějakou muziku.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tak tohle byla německá thrash metalová pecka Creator, která vlastně nedávno, myslím, že na jaře v dubnu někdy, vystoupila také v rámci svého turné v Praze, takže jste je mohli vidět pěkně naživo a zblízka.
1: Tak jsou to hlavně borci, kteří jako jsou na scéně poměrně dlouho, ale stále ukazují, že mají co dát a hlavně ty koncerty mají pořád grády a šťávu. To se ale týká i programu Rádia Čas Rock po 7. hodině, protože pro vás chystáme celou řadu zajímavých věcí. Tou hlavní bude samozřejmě hudební stránka celé hodinky. Takže zazní Black Veil Brides.
0: O své zkušenosti se špatnou láskou se s vámi podělí Eric Clapton.
1: No a minimálně jedna česká záležitost zazní v podání Dana Landy.
2: Malou díru v hlavě mám, ale jsem tady v rávorám. Ty jsi sama, já jsem sám a možná zrovna umírám.
1: Jestli jste někde třeba na stavbě, nebo se kolem vás potuluje nářadí, tak opatrně, ať si nespíváte něco podobného.
0: Ano, přesně tak. Vyrazil dech teďkom úplně. Takže jdeme na čerstvé zprávy, také na dopravní přehled. A to už je parketa pro Martina Fabíka.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Novém Jičíně na silnici v oblasti Fulnek a Vrchy. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.

0: Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku letos padly pokuty za téměř 48 milionů korun. Od začátku roku do konce července policie a celníci odhalili přes 630 tisíc jízd bezplatné dálniční známky. Kontrola probíhá pomocí kamer ve služebních vozech policie České republiky a také na mytných branách. Řidiči nejčastěji známku nemají, zapomenou na její platnost nebo špatně zadají údaje. Podle televize LTV Plus se průměrná pokuta pohybuje kolem 2000 korun.
2: Morava aktuálně.
0: Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les. Vznikne v něm několik tematických okruhů a ptačí stezka. Další podrobnosti má mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
3: V první fázi počítáme s tím, že dojde k propojení již revitalizovaných tůní na Bílém potoce. Bude zrekonstruována komunikace vedoucí od tůní ke křižovatce, tak aby tůně byly pohodlněji dostupné pro návštěvníky. Do konce září by měla být dokončena stezka vody kolem tůní, která nabídne interaktivní prvky. Tato prvně dokončená stezka by měla být vzorovým příkladem pro ostatní připravované stezky a okruhy.
0: Brněnští strážníci letos řeší více autovraků. Evidují přes 240, to je o čtvrtinu více než loni. Lidé si stěžují hlavně na zabraná parkovací místa a nepořádek kolem vraků. Nejvíce případů je v Brně středu, v Králově Poli a Brně sever. Odstranění vraků může trvat i několik měsíců. A čeští jezdci mají za sebou první kolo na mistrovství světa v parkouru. Václav Staněk s koněm Quintinem skončil na 84. místě. Nikola Bielíková byla 128. Oba Češi ale pokračují dál a dnes budou bojovat o lepší umístění. Do další části postoupí 60 nejlepších jezdců. Mistrovství světa se koná v německých Cáchách. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
2: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Ostrý budíček ladíte i v tuto chvíli, kdy máme 7 hodin a 11 minut. Dohrává nám Eric Clapton a my se po něm můžeme podívat trošičku do minulosti na datum 20. srpna.
1: A jako první tady mám skladbu Angie od Rolling Stones.

0: slavná písnička 53 let.
1: Je to tak, jestli dobře počítám, tak se psal rok 1973 a vlastně jenom o rok později si vypůjčil i český zpěvák Karel Zich. Fakt, nelžu. Tady, dívej, poslouchej.

0: nerozeznání od originálu.
1: To mohli spojit ještě, víš co, potom a mohli zpívat Nelži NG.
0: Přesně tak.
1: No, dobře. Od téhle české verze se u historických momentů ještě můžeme zastavit nadále. Stal se 20. srpen 1986 a bubeník Def Leppard Rick Allen se poprvé objevil na pódiu od té doby, co přišel o ruku během autonehody. No a prvního tak mohli jako jednorukého bubeníka vidět fanoušci festivalu Monsters of Rock v Anglii.
0: Já myslím, že do dneška nikdo ani nepozná, že mu jedna ruka chybí. A když jsme u toho, já přidám ještě jednu kuriozitu. Stal se rok 2004 a o rozvod požádal jistý Bryan Adams. Nebyl to ale onen slavný kanadský zpěvák, nýbrž jen docela obyčejný britský chlápek, který má ale shodou okolností stejné jméno jako tahleta rocková hvězda. Právě ona ale byla rozvodem, teda důvodem rozvodu a souvisel až s nezdravou posedlostí jeho ženy, právě zpěvákem Bryanem Adamsem. A není divu, že jejímu manželovi vadilo, že spí v ložnici s jeho plakáty na stěnách a u postele dokonce stojí papírový poutač s jeho podobiznou.
1: I tak se dá.
0: Se nechceš jako v noci probudit, jít na záchod a potkat skutečného Bryana Adamsa, jak tam stojí.
1: A zase máš klid, jako takový, taková papírová imitace někoho, jo, ti do ničeho nekecá, všechno odsouhlasí. Plusy výhody, jak to tak bývá? 6-7. Tolik historie, spjatá s datem 20. srpna, teď se pojďme věnovat další muzice.

0: Váš rok. Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na backstage. Od 19 hodin se na vás budu těšit a společně se mnou stále ještě frontman skupiny Kiss and Dynamite, Hannes Braun.
1: Ahoj and thanks for having me.

0: My vám určitě přejeme krásné ráno, jestli teprve teď začínáte fungovat, tak ať se vám to všechno daří. Posloucháte u toho Ostrý budíček, jedeme kupředu dál a na našich frekvencích už za malou chviličku vystoupí, alespoň takhle na dálku, nepodařilo se jí nám tady stáhnout do studia. Avril Lavigne.
1: No a, ale je to opravdu ona? Já jsem totiž slyšel jednu konspirační teorii, která tvrdí, že tato úspěšná kanadská zpěvačka není vlastně ona, ale jedná se o její dvojnici.
0: Jako myslíš? Nebo?
1: No, ale jako říká se to, jo? No. K záměně mělo dojít už před více než 20 lety. Tehdy v roce 2003 se Avril vezla na ohromné vlně popularity a například jejich desky s názvem Let Go se po celém světě prodalo přes 16 milionů kusů. Jenomže, podle některých fanoušků, údajně tahle ta sympaticky vyhlížející dívka krátce po vydání alba zemřela a byla nahrazena jistou Melisou Wendela, která je, jako by jí z oka vypadla.
0: Jo, takhle jako Melisa, já nevím, ne Melisa, ale teda Melisa je Avril, jo?
1: No ano,
0: nebo
1: ano,
0: není,
1: ano.
0: Nebo není.
1: No oni ti fanoušci dohledali. Mně přišlo divné na, no. Na pohybu té zpěvačky nebo na vzhledu, že se jakoby trošičku nějak změnila.
0: Aha, no, dobře.
1: Já nevím, jestli si Avril viděl v poslední době.
0: Tak viděli jsme ji spolu takhle dva roky zpátky, no, jo.
1: Já myslím, že to je dobré věkem. A nebo je to Melisa.
0: No, a je to Melisa, se nedozvíme. Ale někdy si člověk mylně myslí, že o někoho jedná. Mně se, když se tady vyprávíš, že jsem si vzpomněl na film, nebo na dvojfilm Šimon a Matouš. Mm-hmm. My jsme si taky všichni jako děti mysleli, že to hraje Bud Spencer a Terence Hill.
1: A to máš pravdu.
0: A ono to byli ve skutečnosti úplně jiní američtí herci. Jo. Ale jako dodnes, paradoxně se Šimon a Matouš fakt bere jako film Bud Spencer a Terence Hilla.
1: Aha. No, vidíš to, takže to. Někdy takhle může dojít i takové nechtěně záměně.
0: Myslíš, že třeba my máme taky někde nějaké dva tvory, který...
1: Ale já mám.
0: Jo?
1: Já už kolikrát zdravili na ulici cizí lidi.
0: Fakt?
1: Ale jako to ještě, jako nebyl jsem ani v rádiu, nebo tak.
0: Jo, takhle, jo, tak to máš fajn. To já jsem ještě nedospěl do této, do této podoby.
1: Funkce. Každopádně před námi je Avril Lavigne, která tohleto tvrzení, že by byla dvojnici, samozřejmě popírá a popírala to i nedávno v rozhovoru, když si na to znovu asi po 20 tisícáté ptali.
0: A desetkrát vyvrácená lež se stává víc pravdou, takže. Zdravíme Melisu. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku

0: Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
3: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS

0: nám to tady protahuje ten Axel trošičko.
1: Jsem musel pořádně nadechnout. Na začátku, že?
0: Měl čak kocur nějaký. Necháme ho? Tak už šel, dobře. Tohle byli Guns N' Roses a jejich ikonická Don't Cry na rádiu Čas Rock. A my jdeme dál, akorát teda nevím, Ivo tam pořád něco ťuká, dělá. Jsi tady přítomen, nebo co děláš?
1: Ale jo, hele, zrovna, ale to ti musím říct. No. Zrovna čtu článek z kategorie, řekněme takové vědecké okénko. A to bys nevěřil, na co pánové a dámy v bílých pláštích zase nepřišli. Ale tohle je fakt mazec.
0: Tak často si říkám, že už nás moc nepřekvapí nic, ale zkus mě překvapit.
1: Ale představ si, že uměle vytvořili, nebo spíše bych měl říct, vypěstovali miniaturní lidské mozky. Říkají jim lidské mozkové organoidy, které víceméně fungují jako opravdické mozky, které produkují mozkové vlny. No a kromě toho, že vědátoři na nich testují nové léky, tak dělají ještě jednu věc. Učí je hrát videohry. Konkrétně tedy kultovní střílečku Doom.
0: Jak z nějakého hororu nebo z teorie velkého třesku?
1: Jo?
0: To je jako plave mozeček někde v misce a hra s ovladačem v ruce? Nebo...
1: Jo, hele, trefil jsi to, no nemá ručičky a nožičky samozřejmě, ale probíhá to tak, že tenhle mozeček o velikosti asi 5 mm v Petriho misce, jak tam takhle plave, tak napojí to na elektrody a buď to do něj pošlou dopamin, a nebo pokud se rozhodne špatně, tak do něho pustí elektrický výboj. No a vědátoři si od toho slibují, že tyhle ty organické mozky jednou nahradí křemíkové čipy, na kterých dneska vlastně stojí systémy umělé inteligence a v počítačích a podobně.
0: To je trošku týrání mozečku, ne, když do něho pouští elektrody.
1: No, ale jako záleží, jestli si to ten mozeček uvědomuje.
0: Nevím, ale svým způsobem to zní trošku už jako
1: myslím, tady jsem, au. Sakra, co to do mě pouští.
0: Jak říkají dnešní mladí, je to trošku scary.
1: A je to scary, jo.
0: Nevím, no. Ale co když mají tyto zluky buď nějaký vědomí třeba?
1: No, teď to říkám, možná. No,
0: jakože, já se toho bojím.
1: No nemají ústa, aby to mohli jako vyjádřit svůj názor, jakože to bolí, nebo že už nechtějí být v Petriho misce, že by chtěli expandovat. No ale víš co, může to dopadnout, že fakt expanduji a budeš mít v mobilu, jako normálně to tam bude plavat. Místo křemíkového čipu budeš mít mozeček.
0: Nechme se překvapit,
1: jak daleko to dosáhne, nebo jak daleko se to dostane.
2: Proč nikdy děda nevyprávěl ty historky nám?
3: Vypráví je pořád, jenom ho neposloucháš.
2: Marč, můj mozek je jako počítač. Dědovy historky zaznamenávám a ukládám si je do zvláštní složky.
3: Homelův mozek, dědovy historky, do koše.
2: Když už jsem v tom.
3: Označit vše, do koše, vysypat koš. Systémová chyba, kontaktujte správce.
2: Ajaj.
4: Posloucháte Ostrý budík.

0: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání.

0: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: to byl doslova bombastický track.
1: Ano, slavná to věc, kterou jste mohli slyšet i nejenom někde v hudebních nosičích, ale taky u příležitosti některých, řekněme, sportovních událostí, filmových trailerů. Aby taky ne, když se vám to povede takhle složit, melodické, přesně má to drive. Tak. Nechybí tomu nic?
0: Tohle se kapele Rage Against the Machine rozhodně povedlo, ale nejsou jediní, protože tady v playlistu máme jednu pecku za druhou. V příští hodince třeba Stone Temple Pilots.
1: Dáme si taky vysací zámek.
0: A na své si přijdou také fanoušci Ronnieho Jamesa Dia.
1: Ale abychom neztratili přehled o tom, co se děje kolem nás, proto nyní předáme slovo Martinovi Fabíkovi.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: 20. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
7: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Vendrni na Frýdecko-Místecku. Na silnici poblíž oblasti Záolší srazila se tady dvě osobní auta. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dále buďte opatrní na dálnici D35 ve směru na Olomouc v oblasti Příkazy. A pozornost se vyplatí na Znojemsku na silnici v oblasti Olexovice. Havarovalo zde osobní vozidlo. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
12: Radio Čas Rock. Zprávy.
10: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Rodiče v Česku už ve velkém nakupují školní pomůcky. Nejvíce se ceny zvýšily u dětských bot, a to až o třetinu. U přezůvek je důležité vybrat správnou velikost, protože mnoho dětí nosí špatnou. Odborníci také radí pomalu vracet děti ke školnímu režimu. Ceny ostatních pomůcek zůstávají podobné jako loni, některé dokonce zlevnily.
13: Morava aktuálně.
10: Město Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí, pobyt v přírodě a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
14: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a pitný režim, doprovodný program a pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximální výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou 7,500 korun.
10: Děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníku a na Dolní Moravu. Lipník nad Bečvou dokončuje velkou opravu městské knihovny. Takzvaný domeček prochází největší rekonstrukcí za posledních 30 let. Dělníci už dokončují poslední práce. V budově je nová střecha, podlaha i dlažba. Opravený prostor se veřejnosti otevře 19. září. Konat se tam budou výstavy, besedy i další akce. A české bajkery čeká na konci srpna velká výzva. Na mistrovství světa horských kol vyrazí 20 závodníků. Mezi největší české naděje patří Barbora Bukovská a Ondřej Cink. 17-letá Bukovská bude obhajovat loňský bronz mezi juniorkami. Šampionát se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
15: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Také 9 minut po 8 pokračuje Na čas roku Ostrý budíček. No a my jsme se tady s Tomášem tak nějak mimo éter ještě bavili o tom, že pokud bychom měli sestavit hypotetický žebříček, řekněme nejpilnějších hudebníků, kteří pracují téměř nepřetržitě, tak by se určitě hodně vysoko umístil Rob Zombie. Na hudební scéně je tenhle ten chlápek aktivní už od roku 1985, kdy spolu založil White Zombie a od té doby jede bomby.
1: Jede bomby pořád a stíhá k tomu další věci, kromě toho, že se věnuje rodině, tak také pilně i režíruje. Natočil vlastně rovnou 9 filmů. Nikdy, je pravda, nebyl úplně v té první režisérské lize, ale ono to ani nikdy nestál. Tak někdy si i říkám, že režíruje filmy a točí klipy jenom proto, aby měl práci pro svoji manželku. Protože vlastně ve všech jeho počinech hraje Sherry Moon Zombie. Mm-hmm. Oni už se seznámili v době, kdy dělala Tanečníci pro White Zombie. Ale jeho celoživotní vášní jsou horory. Vždycky tomu tak bylo, asi už tomu tak nebude jinak. A když se vrátím k tomu debitu filmu Dům tisíce mrtvol z roku 2003, tak ten je dodnes v jistých kruzích považován za vyloženě kultovní záležitost.
2: A co by si řekl, kdybychom se podívali na Dům tisíce mrtvol?
3: Co? Krvák nejhrubšího zrna, to nesnášíš.
2: To ano, ale Bůh ví, proč se to Emil líbí a chci si na to se mnou mrknout, takže když se na to mrknu nejdřív s tebou, budu pak víc v pohodě.
0: Jedná se o první díl trilogie a zajímavé na tom je to, že ve skutečnosti byl tento snímek natočen už o 3 roky dříve. Jenomže studio Universal měl tak trošičku bobky a kvůli obsahu ho odmítlo vydat. Teprve až Lionsgate se do toho vrhlo, nebálo se a šlo z kůží na trh. Vlastně doslova z kůží na trh. A udělali dobře, film slavil úspěch a stal se kultem. Není proto divu, že další 2 díly byly natočeny v letech 2005 a 2019.
1: Ale proč o tom mluvíme? Už 13. října vyjde speciální kolekce čítající 8 disků, takzvaná Firefly Trilogy. Bude tam k vidění komplet trilogie filmová, nově ve 4K a také Dolby Vision, takže parádní audiovizuální zážitek. A navíc tam bude dokumenty o natáčení jednotlivých filmů, plagát, fotokniha od samotného Roba Zombieho, umělecké karty a další upomínkové předměty.
0: No a možná se díky tomu dozvíte, proč je Rob Zombie tak moc fascinován hororovým žánrem. Kolik bude celé tohleto balení stát, ještě není známo, ale pro fanoušky tak to zní jako povinnost.

Posloucháte čtvrteční vysílání na rádiu Čas Rock, který vás i nadále provází dvojice Ivoraška s Tomášem Michalíkem. A ještě než si dáme další porci muziky, můžeme nakouknout do kalendáře a prozradíme vám, kdo pak má dneska svátek. A tím dotyčným je Bernard.

0: Jo, zajímavý příběh, který bych doporučoval si doposlouchat.
1: Ale nás zajímá to, že se jedná o staroněmecké jméno a v doslovném překladu bychom ho mohli dát jako drsný, jako medvěd. U nás v České republice se jedná ne o moc frekventované jméno, ale zase na druhou stranu se po něm jmenuje pivo.
0: No proč by ne? Ale kdyby se pivo jmenovalo Ivo, to by bylo, co?
1: Ivo, pojď na pivo.
0: Dáme si pivo, Ivo. A klidně se na oslavu do nějakého takového tekutého chleba dneska zakousněte a když ještě chviličku vydržíte, tak vám s Tomášem řekneme, co dalšího se dá při čtvrtku ještě oslavit.
1: Určitě ano, myslíme na vás, ale nejprve si dáme další muziku, konkrétně v podání Tail Gunner a nebo Divokého Billa.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Už dál nemusíš hledat, tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Jsme zpátky a hlásíme se ze studia Rádia Čas Rock, Ivo Raška, Tomáš Michamík a společně s námi, alespoň na dálku, také všichni Bernardové, kteří slaví svátek, o tom byla řeč. Ale 20. srpen je také den, kdy můžeme slavit třeba nejotravnějšího tvora na světě. Víš kterého?
1: Nevím, komára.
0: Ano. A já zabiju i bez toho, až bych se opil. Mimochodem.
1: No, máš nějaký recept na komáry, jak je odradit?
0: Asi ne.
1: Bčko? Prý?
0: Já jsem to jiný neuvěřoval teda.
1: Ne?
0: Ono někdy se ožereš tak, takovým stylem, že ti to je jedno potom.
1: Já jsem nemluvil o ožrání se, já mluvím o vitamínu B.
0: No, dobře. Mimochodem, podle vědeckých výzkumů je velmi, velmi účinný repelent na ně čokoláda anebo máta.
1: Aha. Tak vidíš, můžeme vyzkoušet tohle.
0: Čokoládu mám na sebe nalejt, nebo?
1: No, ne, že bych o to stál, pohled na Michalíka omaštěného čokolády.
0: Jo, a komáři sice nepřiletí, ale přiletí vosy.
1: No jo, pojďme raději dál. Slaví také všechny formy zdravotnických dopravců, jako jsou třeba řidiči sanitek, což, jak oni určitě potvrdí, je velmi náročná profese.
2: Písařík. No. Jak si nedá pozor, někam vyjede, ale jinak zlatý srdce podeval vaci.
3: Tohle není sanitka, tohle to je pohřeba, zasraná cesta, všechno hovno, všechno na hovno.
0: České cesty.
1: Jo.
0: No a samozřejmě, co by to byl za den, kdyby jsme si nemohli dát něco dobrého
1: tak
0: na zub.
1: Pojďme.
0: Dneska tady máme dvě pochutiny, dva pokrmy. Za prvé je to den pro všechny milovníky slaniny.
4: Humre, tu slaninu jsem měla připravenou na dnešní večírek.
5: Až, teď nemám čas, snažím se totiž získat finanční nezávislost.
4: S plechovkama toko?
5: Ne, šetřením a rozumnými investicemi, jasně, že s tukem.
1: No a u jídla ještě zůstaneme, protože jako poslední zde máme Mezinárodní den havajské pici.
6: Počkat, nejde ti náhodou jenom o to, abych udělala k snídani pizzu?
7: Juhu, pizza k snídani!
1: No, o pici, nebo hlavně o té havajské pice dáme řeč za chviličku. Mezitím do vás nasypeme další klínky hudební potravy, protože před námi je muzika v podání Savage Messiah. A ty mi řekni, proč se tak směješ?
0: Protože jsi řekl o pici.
1: Já vím. Ale já jsem se smál vevnitř a ty se tady směješ před celé studio.

0: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
3: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Máme téměř 2 minutky po 8:45. Možná už někteří z vás s předstihem přemýšlíte, co do sebe naházíte k obědu. A právě pro vás bychom měli možná jeden tip, protože na dnešek připadá Den pizzy Havaj. Tahle varianta se stala asi nejvíce probíranou a diskutovanou po celém světě. Patří tedy na pizzu ananas? A nebo nepatří?
1: Já bych tu otázku formuloval nejprve trošičku jinak. A sice, která chytrá hlava tohle vůbec vymyslela? Odpověď známe. Byl to jistý Řek žijící v Kanadě, jo? Aby to dávalo smysl.
0: Za vše.
1: Tento pán se jmenoval, nebo já vlastně nevím, jestli jmenuje ještě, ani nevím. Každopádně jsem Sam Panopoulos. V roce 1962 měl totiž svoji restauraci v Kanadě, no a prostě ho napadlo naházet na pizzu kousky ananasu. Jestli vás zajímá původ názvu, proč zrovna Havaj, tak tady žádný velký příběh nečekejte, ono jednoduše se tak jmenovala ta pixla kompotu, kterou našel.
0: A od té doby se světem šíří slavná zmiňovaná kontroverzní otázka, zda ananas na pizzu patří a nebo ne. Každý na to máme svůj názor, za mě ananas tedy určitě ne, radost mi udělá spíše nějaká ta pikantní pizza.
1: Za mě taky vůbec ne, to si radši dám hranolky s marmeládou asi, nebo granko na svíčkové, než bych pozřel ananas na pizze. Fuj!
0: No, ale nás by asi zajímalo, jak jste na tom s pizzou vy. Klidně napište SMSku nebo pošlete na WhatsApp hlasovku, zda ananas ano či ne, a nebo dejte, jakou pizzu máte nejraději.
2: Takový ty frajeři, který vlastně to točí na tom prstu, tak mezi ty já nepatřím, ale stačí, ne, šup tam s tím, přiznáme to, neumíme to.
3: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Jazz Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak i dnešní ostrý budíček můžeme okomentovat tak, že nám to utíká poměrně rychle. Za necelé 4 minutky už bude 9 a doufám, že i vám v práci to dneska letí a netrápíte se třeba.
1: A naopak, pokud jste někde na dovolené, tak ať vám to utíká co nejpomaleji, přejeme. A my se vám budeme, ať už jste na dovolené nebo v práci, pomáhat tedy k tomu dodávat i hudební podkres, a to třeba v podobě skupiny Hailstorm.
0: Chystáme také jeden kousek od Silverchair.
1: Přihodíme pro vás jeden tip, kam o víkendu můžete zajít za živou muzikou, a přidají se také Deep Purple.
0: Ale nejprve se k nám připojí Martin Fabík. Předáváme slovo. Jsou tady čerstvé zprávy a koukneme také na dopravu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Plány velké, ale nářadí chybí?
6: Neinvestujte Majland do koupě.
5: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
7: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Stále si dávejte pozor ve Vendrni na Frýdeckom Místecku. Na silnici poblíž oblastí Záolší srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní na Vsetínsku na silnici poblíž vlakové zastávky Brňov. Osobní auto se střetlo s pojízdnou prodejnou. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-jih na silnici poblíž Retromuzea. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Dále se řeší nehoda dvou osobáků v oblasti Brno-Venkov na silnici poblíž oblasti Tvarožná. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
12: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Česko dnes potrápí silné bouřky. Nejprve dorazí na severozápad Čech, později se přesunou i na jihovýchod země. Bouřky může doprovodit silný vítr, kroupy a přívalový déšť. Rychlost větru se může pohybovat kolem 70 km v hodině a kroupy mohou mít až 2 cm.
13: Morava aktuálně.
10: Karvinská městská část Louky se mění. Město už představilo další velký projekt, nové komunitní centrum. Co nabídne, to nám už prozradila mluvčí Monika Danková.
13: To má nabídnout prostor pro setkávání místních obyvatel, menší kulturní a společenské akce i zázemí pro spolkovou činnost. Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
10: Vedle komunitního centra město chystá také výstavbu nové mateřské školy. Olomouc chystá nový hokejový simulátor. Radní schválili záměr vybudovat nové tréninkové místo. Využívat ho budou mladí hokejisté i hráči extraligové Olomouce. Pomoci má hlavně s přesností, silou a technikou střelby. Přesná cena bude známá až po dokončení projektové přípravy stavby. A české hokejistky začaly švýcarské hry porážkou. V prvním zápase pod novým trenérem Brianem Idalským prohráli s Finskem 1-3. Jediný český gól dala Adéla Šapovalivová. Češky měly v závěru velký tlak, ale vyrovnat nedokázali. Další zápas čeká tým v pátek proti Švédsku. To byly aktuální zprávy na rádiu ČAS Rock, další za hodinu.

0: Shine It All Around, písnička, kterou nám právě dospíval Robert Plant, chlápek, který je kromě své soulové kariéry znám především jakožto frontman skupiny Led Zeppelin. A právě on si dneska může uspořádat narozeninovou oslavu, neboť v rodném listě má jako datum výskytu uveden 20. srpen léta páně 1948, takže krásných 78 let přejeme takhle na dálku tomuhle vynikajícímu hudebníkovi.
1: No a jeho vlastně o rok mladší byl kolega také, který znal Phil Lynott. Irský hudebník, který působil jako zpěvák, textař a také baskytarista v kapele Thin Lizzy. Bohužel zemřel už v roce 1986, a to na následky předávkování. Bylo mu tehdy jen 36.
0: No a když už jsme takhle otevřeli téma narozenin, tak přidám ještě jedno jméno a tím je Fred Durst. Pěvák skupiny Limp Bizkit může oslavit takhle při čtvrtku 56 let. Tamhle ten kontroverzní týpek začínal po střední škole jakožto tatér a měl dokonce i svůj vlastní tetovací salon. Ten ale před pár lety vyměnil za vlastní nahrávací studio, zahrál si také pár vedlejších rolí v několika filmech a dokonce natočil také několik opravdu příšerných vlastních snímků.
1: A možná, kdybyste ho viděli na pódiu, tak byste se mýlili s tím věkem, protože byste řekli, že mu je třeba 70 a ne 56. On má tendenci v posledních letech ze sebe dělat trošičku staříka růstými přilvaky. No.
0: Nechal se zarůst, ještě plnovou sem šedivým.
1: Ale přejeme mu všechno nej, tak jako všem, kteří se narodili právě 20. srpna a také posíláme muziku v podání z Silverchair.
2: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: jsme si s předstihem dali taky jednu vánoční pecku, Furání Sabaton, skladba nazvaná Christmas Stress.
1: A míříme dál, dáme si totiž i jednu pozvánku, která bude souviset s tím, co nastane v následujících dnech. A někdy se tohle krásně sejde, že víc lidí na určitých místech v republice myslí na stejnou věc.
0: Jo.
1: Zrovna když jsme si brali sluchátka, tak tady people email s pozvánkou na festival pro 95.
0: No a tak my jsme vždycky připraveni a s předstihem jsme vás právě chtěli pozvat na tenhle ten festival.
1: Protože co si budeme jako povídat, některé festivaly u nás určitě můžeme považovat za označit za klasické, tradiční, kultovní. A i tady si myslím, že spadá právě Brod 1995, když tady je zajímavý celý ten příběh.
0: Ano, protože svým způsobem je to ta původní forma festivalu Rock for People, o který vždycky pořadatelé usilovali. Vlastně před pár lety, v roce 2014, došlo k jeho obnově na původním místě, tedy na Kutilce, kde éra Rock for People začala. Od té doby se do Českého Brodu sjíždí řada elitních kapel z české hudební scény a nejinak tomu bude také tuhletu sobotu 22. srpna.
1: Ne, můžete se letos těšit na...
0: Počkej, můžete se těšit.
1: Dobře. Prostě tam běžte, protože se můžete těšit na kapely jako Civilní obrana,
0: Činasky, Horký že slíže. My jsme se nedávno bavili právě s organizátorem Petrem Forstem, který je jeden z té původní dvojice organizátorů, a ten vlastně se nám svěřil, že tu dramaturgii chtěl postavit tak, aby si tam každý z toho hudebního žánru přišel na své.
1: Tak a to platí,
0: a protože... A tak to taky vypadá.
1: Když se podíváte na zbytek těch účinkujících, tak je tam třeba Kapitán Demo, že jo? Ledek Janecký.
0: Jo, ale super, jako já proti tomu nic nemám. A líbí se mi to, že vedle těch zavedených jmen si na pódium zvou i mladé kapely. Představí se tam také například vítěz studentské soutěže David Málek se svou kapelou Amfleet.
1: Takže skutečně zadání je tady splněno do puntíku a vy můžete vyrazit už tuto sobotu do Českého Brodu na areál na Kutilce, kde proběhne další ročník.
0: Brod 1995.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli

0: srpna. Kaufland. Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Vysílání Ostrého budíčku se dostalo ke svému závěru. Věříme, že vás dostatečně probralo a nastartovalo do další etapy dnešního dne. Už teď vás ale můžeme s Tomášem pozvat na zítřek, kdy se budeme mimo jiné věnovat i poezii, která bude slavit svůj svátek. Takže už klidně skládejte rýmy a šprýmy.
1: Jakože v pátek poezie slaví svátek.
0: Ano, přesně.
1: A u toho tady bude Ivo, který si večer dá pivo.
0: Přesně tak.
1: Takhle jo, takhle to budeme zítra dělat.
0: Ano, ne? Takhle kultivovaně, krásně, na úrovni si budeme veršovat a rýmovat.
1: Dobře, ale ještě předtím, než to nastane, tak si třeba v tuto chvíli dáme song na přání, a to konkrétně kapelu Soundgarden. Nazdar borci, co tam šoupnout něco od Soundgarden, bude to pro mě a mou manželku Janu, se kterou právě balíme batohy a vyrážíme pod stan. I když má být škaredě, tak nám to nevadí. Díky a mějte se, s pozdravem Carlos.
0: Co k tomu dodat?
1: No, něco mě napadlo, ale já...
0: Pokud je stan správně naimpregnovaný, nemůže se nic stát.
1: Ano, a ukotven samozřejmě.
0: Ano. Každopádně si to, Carlosi, s Janou užijte. Užijte si to vy ostatní posluchači rádia, čo z roku my posíláme muziku a taky posíláme zde za mikrofon našeho kolegu Honzu Prokeše.
1: Tak zítra, čus.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Pozor! Právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem.

0: princeznu.
1: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního.
0: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen

0: Buďte zdraví, rokeři, 10. hodina je tady a to znamená, že ve studiu Rádia Čas Rok došlo k výměně za Vikrákem, od kterého vás všechny srdečně zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party. Honza Prokeš, je před námi opravdový maraton skvělé muziky, ze které do úvodu vybírám Panoptika. Five Finger Death Punch. A nebo Škorpíky. Takové hudební nabídka Rádia Čas Rok, ke které se připojí Milan Gelnár z Horoskopy a taky Martin Fabík se zprávami. No a já vám přeju pěkné čtvrteční dopoledne.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D2 v oblasti Brno-jih na nájezdu a výjezdu v oblasti Dolní Heřpice. Nákladní auto se střetlo s karavanem, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v oblasti Brno-Venkov na silnici poblíž oblasti Hajany. Srazila se tady 3 osobní vozidla a pozornost se vyplatí dále na silnici v oblasti Tvarožná poblíž Motorestu. Řeší se zde nehoda 2 osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku letos spadly pokuty za téměř 840 milionů korun. Od začátku roku do konce července policie a celníci odhalili přes 630 tisíc jízd bez platné dálniční známky. Kontrola probíhá pomocí kamer ve služebních vozech policie České republiky a také na mytných branách. Řidiči nejčastěji známku nemají, zapomenou na její platnost nebo špatně zadají údaje. Podle televize LTV Plus se průměrná pokuta pohybuje kolem 2000 korun.
11: Morava aktuálně.
8: Frýdecko-Místecká radnice zvelebuje Frýdecký les. Vznikne v něm několik tematických okruhů a ptačí stezka. Další podrobnosti má mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
12: V první fázi počítáme s tím, že dojde k propojení již revitalizovaných tůní na Bílém potoce. Bude zrekonstruována komunikace vedoucí od tůní ke křižovatce, tak aby tůně byly pohodlněji dostupné pro návštěvníky. Do konce září by měla být dokončena stezka vody kolem tůní, která nabídne interaktivní prvky. Tato prvně dokončená stezka by měla být vzorovým příkladem pro ostatní připravované stezky a okruhy.
8: Brněnští strážníci letos řeší více autovraků. Evidují přes 240, to je o čtvrtinu více než loni. Lidé si stěžují hlavně na zabraná parkovací místa a nepořádek kolem vraků. Nejvíce případů je v Brně středu, v Králově Poli a Brně sever. Odstranění vraků může trvat i několik měsíců. A Artis Brno čeká pořádná fotbalová bitva. V Šancelize přivítá v sobotu 22. srpna pražskou Spartu. Výkop je v 17 hodin v Šipex aréně. Domácí Artis se pokusí před vlastními fanoušky favorita zaskočit a získat cenné body. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Panoptiko teď tady u nás na rádiu Čas Rok. Tak jako Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten čtvrtek bude.
1: Čtvrtek bude dosti divoký. Projevovat se budou dopady karmických událostí a ne těch, které mají kořeny v hluboké minulosti. Vyhrocenější by mělo být prožívání našich emocí. Bude tak dobré, když si zachováme nadhled a laskavost a pak nám půjdou vztahy i práce skvěle od ruky. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři budou řešit starší resty. Váhy chytí druhý dech a blíženci se mohou rozptylovat zbytečnostmi. Štíři uplatní svou promyšlenou vztahovou strategii. Ryby potěší nastavený vnitřní klid a radci svými aktivitami upevní svůj domov. Lvy povedou ostatní k úspěchům. Berani vybíjí svou energii v pohybu a střelci získají cennou inspiraci. Kozorozi mohou udělat významný krok v kariéře. Býci vyřeší nutné nákupy a pany dotáhnou svůj osobní projekt do již velmi slibného stavu. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Rádio Čas Rok nám dozněli Five Finger Death Punch a před námi je hudební pozvánka na havířovské slavnosti, které se budou u sportovní haly Slavie konat od 4. září. No, dva dny, během kterých se na pódiu opět vystřídá celá řada účinkujících, jako třeba Rednecks, Eclipse, Doropesh, Eurythmic, Battle Beast, Speciál a další. K tomu bohatý doprovodný program pro celou rodinu, no prostě akce, na které by byla velká škoda chybět. A my si dáme jednoho z vystupujících, kteří tam dostanou prostor v sobotu od 6:45. Jestli máte rockeři nastudovaný program, tak určitě víte, kdo to bude, a jestli ne, tak to se za chvíli dozvíte. Tak vydrž prčka, vydrž.
1: Radio Čas Rock. Radio Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádiu Čas Rock a buď ve hře.

0: našich oplňováků, že jo? Škorpíci, jste tady u nás na rádiu Čas Rok. Dané, já tě zdravím, ahoj.
1: Zdravím, Hanze, Hleteru.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde. Tak, jak to jde při dnešku?
1: Dneska volničko, no.
0: Dneska volničko, na pohodu.
1: Na pohodu.
0: Dobrá, tak vybral jsi z dogu, komu?
1: Tak pro všechny naše věrné posluchače, pro vás, moderátory a zpravodaje. A chtěl bych pozvat ještě do Balský klobouk, v sobotu, neděle je výstava chovatelů, tam máme. Tak začínáme o 10 hodin v sobotu u nádraží Valašské klobouky.
0: No tak ty tam nesmíš chybět, kolik kousku tam dáváš ty do placu?
1: No tak já jenom mě překecali, tak aspoň jednoho králíčka tam hodí.
0: Aspoň jednoho tam dáš. A prosím tě, to je jenom výstava, nebo si tam můžu něco koupit?
1: Můžu si koupit, se nedoprodává králíka, slepice, husy.
0: Vajca, a to je dobré.
1: Vajca třeba z Vykadíja, bude tam možná guláš, frgály.
0: Jasné, jasné. Tak jo, takže taková skvělá akce za podpory prostě drůbeže. Nádhera. Tak jo, tak díky za pozvání, kamaráde. Měj se hezky, ať to dobře dopadne u doktora. Čau.
1: Jo, čau, měj se.

0: nás rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík. Stavebniny...
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Tak jsme se dostali až k závěru naší dnešní první společné hodiny. No a pojedeme dál, ne? Aleš Brichta, nebudou chybět Judas Priest. A do třetice Krematory. To nějak bude na rádiu Čas Rok s muzikou. Určitě vypadá, zazpomínáme na jednu skvělou akci a bude toho mnohem a mnohem víc. Tak to všechno po zprávách s Martinem. Já vám přeju dobré dopoledne.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
7: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
8: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku místku na cestě poblíž obchvatu. Srazila se tady dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Dále se řeší nehoda na Zlínsku v ulici Havlíčkovo nábřeží. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Holubic. Havarovalo zde vozidlo. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Rodiče v Česku už ve velkém nakupují školní pomůcky. Nejvíce se ceny zvýšily u dětských bot, a to až o třetinu. U přezůvek je důležité vybrat správnou velikost, protože mnoho dětí nosí špatnou. Odborníci také radí pomalu vracet děti ke školnímu režimu. Ceny ostatních pomůcek zůstávají podobné jako loni. Některé dokonce zlevnily.
1: Morava aktuálně.
9: Město Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí, pobyt v přírodě a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
11: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a pitný režim, doprovodný program a pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximálně výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou zhruba 500 korun.
9: Děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníku a na Dolní Moravu. Lipník nad Bečvou dokončuje velkou opravu městské knihovny. Takzvaný domeček prochází největší rekonstrukcí za posledních 30 let. Dělníci už dokončují poslední práce. V budově je nová střecha, podlaha i dlažba. Opravený prostor se veřejnosti otevře 19. září. Konat se tam budou výstavy, besedy i další akce. A české bajkery čeká na konci srpna velká výzva. Na mistrovství světa horských kol vyrazí 20 závodníků. Mezi největší české naděje patří Barbora Bukovská a Ondřej Cink. 17-letá Bukovská bude obhajovat loňský bronz mezi juniorkami. Šampionát se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

vzpomínká na letošní ročník festivalu Holba rok na grilu, na kterém se Aleš Bichtan taky ukázal. No a když rozkliknete Facebook, jako náš Facebook, tak tam kromě celé řady zajímavých věcí najdete i další várku fotek právě z této naší narozeninové párty. Jestli taky máte v zásobě nějaké obrázky, kterými byste se chtěli pochlubit, tak klidně můžete, a to přímo jak na tom Facebooku Rádia Čas Rok, anebo na našem WhatsAppu. Ten má, jak víte, číslo 72533 1155, takže jestli se vám chce, máte možnost. Předem díky a od nás třeba formace Helmet, která dostává prostor právě teď.

0: týdne. S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co a jak.
1: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Již sedmý ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž zobak a napij se.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Autobus od kapely Brutus, no to se nám to pěkně rýmuje. No, před námi jsou krematory, taky zajímavý název formace, že jo. A pak vy, 725 33 1155, číslo jsem do studia Rádia Čas Rok. Rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a my se pustíme do písničky na přání. Nazdar Hanzi, zahraj mi tady na zahradu, hřežu dřevo, chystám se pomalu, ale jistě na zimu. Toto napsal Jarek a poslal i fotku, že mu přivezli vlečku, opravdu pěknou fůru. No tak hlavně opatrně s tou motorovou pilou a tady je muzika.
1: Rádio Čas Rock. I vleč.

0: Podcast Rock. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 000, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládí.

0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Backstage na Rádiu Čas Rock.
1: Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na Backstage. Od 19 hodin se na vás budu těšit a společně se mnou stále ještě frontman skupiny Kissin' Dynamite, Hannes Braun.
2: Ahoj and thanks for having me.

Tak jsme se na Rádiu Čas Rok pěkně dopracovali až k pravému poledni. Jestli máte před sebou oběd, tradičně dobré chutnání. A k němu třeba z Rádia Čas Rok Bryan Adams, taky Paradise Lost. Tak jako s Kidrou.

0: budeme hrát, no a podíváme se taky do kalendáře, protože je tam celá řada událostí, spousta oslavenců, takže dáme se do toho. Za malou chvíli ještě jednou smačného a fajn odpoledne.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme sklá. Jsme Šot.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku. Srazila se tady dvě osobní auta v Revoluční ulici. Další bouračka omezuje provoz i v Novém Číně, kousek od nemocnice. A třetí nehoda se stala na hlavním tahu mezi Opavou a Fulnekem, kde u obce Březová narazil kamion do osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Radio Čas Rock. Právě.
9: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká muzea a galerie nabídnou od září vstup zdarma. Lidé budou moci navštívit státní kulturní instituce bez placení každou první neděli v měsíci. Novinku oznámilo Ministerstvo kultury. Bezplatný vstup bude platit pro všechny bez rozdílu, tedy i pro zahraniční turisty. Podle rezortu toto rozhodnutí bude prospěšné jak pro rodiny, tak podnikatele a pomůže podpořit i turistický ruch. První bezplatná neděle připadá na 6. září.
11: Morava aktuálně.
9: Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů. Do 2 let by zde měly vzniknout stovky nových bytů. A kde probíhá největší výstavba, to už nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
12: Mediálně asi nejvíce sledovaný bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici, kde má vzniknout 111 bytů. Dalších 130 bytů vlastně už v příštím roce bude sloužit obyvatelům na konci Stodolní ulice. Stejně tak v roce 2027 bude dokončený dům Václav. Nabídne teda především kancelářské a komerční prostory, ale bude tam i 16 bytů. Projekt, který je na počátku, který je teď projekt malých laubů, má tam vzniknout 50 bytů.
9: Město ale počítá i s družstevním bydlením. První domy by se mohly stavět za 2 až 3 roky. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Branová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Podle hygieniků je zhoršená jakost vody i v Brněnské přehradě. Koupání tak může být například pro děti nebo těhotné ženy rizikové. A v pátek startují fotbalové zápasy šance Národní ligy. Karviná se doma utká s Viktorkou Žižkov. Opava přivítá Třinec a Prostějov na stadionu za místním nádražím změří síly s Kladnem. V šance lize pak Artis Brno bude v Šipex aréně hostit Spartu.

0: nás toho do konce tohoto roku čeká skoro 70 koncertních zastávek. No ale víte co, my se s muzikou přesuneme zpátky domů, a to s pražským výběrem, který má na tuto sobotu pro změnu naplánovanou taky koncertní zastávku, a to v brněnském Amfíku Kraví hora, a příští pátek tak to rozezní olomouckou letní scénu Balouček. Tímto zdravíme všude tam, kde se vám zdrepá kulina na rádio Čas Rock a které vám do těch následujících minut od Michala Kocába a jeho party nabídne kousek s názvem Zbal si to svý, po našem to svoje. Ráno, tady je
1: Radio Čas Rock. Pravé rokové

0: No, o pici, nebo hlavně o té havajské pice dáme řeč za chviličku. Mezitím do vás nasypeme další klínky hudební potravy, protože před námi je muzika v podání Savage Messiah. A ty mi řekni, proč se tak směješ.
1: Protože jsi řekl o pici.
0: Já vím. Ale já jsem se smál vevnitř, a ty se tady směješ přes celé studio.
2: Zítra u tématu Havaj zůstaneme. Akorát si oblečeme havajské košile. Právě ty totiž slaví v pátek svůj svátek.
0: Takže se stylově ohákněte a namíchejte si nějaký chutný koktejl. Začínáme 6 ráno.
3: Ostrý budíček.

0: Toto byly Bring Me the Horizon a my se teď podíváme do kalendáře, kde je třeba událost z roku 1986, kdy se Rick Allen, bubeník Def Leppard, poprvé objevil na pódiu poté, co přišel při autonehodě o ruku. Prvního jako jednorukého bubeníka viděli fanoušci na festivalu Monsters of Rock v Anglii. Svátek, tak ten má Bernard, no já znám sice jen ten čepovaný nebo flaškový, ale to je vedlejší. Chlapi, každopádně za celé rádio Čas Rock všechno nejlepší a to i třeba Fredu Dersterovi z Limbs Biscuit, Robertu Plantovi a taky měl ten dnešní den ve svém rodném listu Jane Buck Darrell z kapely Pantera, kterého 8. prosince 2004 v klubu Alarosa Villa zastřelil jistý Nathan Gale. Ten tvrdil, že mu členové Pantery údajně kradou skladby, které napsal a tak to vyřešil po svém. Tak si na něho pojďme zazpomínat ve skladbě, kterou určitě zná celý svět. Za chvíli je tady.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Paradise Lost jsme se na rádiu Čas rok dostali až k 12:30. No, tak si jdeme zahrát to do vás, co říkáte? 725-33-1155.
1: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, před námi písnička na přání, mám tady dvě SMSky, nazdar kamaráde, zase a opět zavařují dobroty na zimu, víš, je třeba sklidit, co se na jaře zaselo, prosím o nějakou dobrou pecku a pro všechny, kteří jsou v práci nebo se tam teprve chystají a taky pro vás do studia, díky moc Jirka z Opavy, a ta druhá SMSka ta míří rovnou k narozeninám. Čau Hanzi, gamarej pro mého bráchu, hodně by mu to udělalo radost, Libor slaví 30, oslava se chystá na tuto sobotu. Tak všechno nejlepší. No a samozřejmě do toho zástupu gratulantů se připojuje i celé Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tak jsme to stihli do té 13. hodiny. Podle našich studiových hodin nám zbývá 9 sekund právě do ní. No a my na Rádiu Čas Rok pojedeme dál. A to ve společnosti kapely Volbeat, taky Harley. A nebude chybět ani Mark Tremonti. Domů vám dám tip na to, jak můžete vysoutěžit u nás na Rádiu Čas Rok nějaký ten lístek na skvělý koncert a bude to určitě mnohem a mnohem víc. A taky zavzpomínáme. Na co? Tak to se dozvíte po zprávách. Tak pěkné odpoledne.
1: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka.

0: plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
1: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
2: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
1: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
3: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku. Na Revoluční ulici se srazila dvě osobní auta. Další bouračka také omezuje stále provoz v Nové Míčíně kousek od nemocnice. Komplikace v dopravě jsou aktuálně i na hlavním tahu mezi Opavou a Fulnekem u Březové, kde kamion narazil do osobního auta, a zdržíte se také v Brně na Porgesově ulici. Tady osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Do školství půjde více peněz. Resort by měl dostat v příštím roce rekordních až 300 miliard korun. Dnes to oznámilo ministerstvo. Jeho prioritou je také postupný růst platů učitelů až na 130% průměrné mzdy a podpora pedagogických i lékařských oborů. Více peněz poputuje také na prevenci ve školách a posílení personálních kapacit v dětských domovech.
6: Morava aktuálně.
3: Olomoucké městské hromadné dopravě už jízdenku koupíme i bez hledání drobných. Tento týden začal test bezkontaktních terminálů, které zatím jezdí v 10 autobusech a 10 tramvajích. Stačí přiložit kartu a jedeme, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
7: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty ty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
3: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří do všech vozů. Celkem jich bude kolem 200. Opavští pejskaři dostanou nové místo, kde budou moci své čtyřnohé parťáky pustit bezpečně z vodítka. Nedaleko Stříbrného jezera má vzniknout oplocený psí park s jednoduchými překážkami i posezením. Jde o jeden z vítězných projektů letošního participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, který si vybrali sami občané. A 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou. Tolik aktuální zprávy, ty další opět

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které pro velký úspěch opět obnovilo soutěž Tajné úterý. Každý druhý pracovní den v týdnu bude patřit vstupenkám nebo patří už vstupenkám na nějaký koncert anebo jinou vychytanou akci. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a když v něm dá Ivoš s Tomášem výzvu k tomu, abyste se dovolali k nám do studia, tak na nic nečekejte a udělejte to tak, jako se to předevčírem povedlo Míši z Poruby, která se úplně zadarmo podívá na koncert kapely Insiania. To je samozřejmě dodatečně za celou naší partu gratuluji. No a o co se bude po neděli hrát, vám bohužel sice prozradit nemůžu, ale už teď vám můžu říct, že opět to bude stát za to. Tak jako další muzika, o kterou se postarají Volbeat s premiérem. Tady jsou.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock.

0: Ti jak na to. Shotgun Blues od kapely Volbeat a my bychom si mohli na rádiu Čas Rock zaspomínat na Franka Bearda, který se bohužel toto pondělí vydal do hudebního nebe. Jeho vážné zdravotní problémy se s ním táhly už nějakou dobu a všechno to vyvrcholilo až tím, že musel těsně před začátkem koncertní show ZZ Top toto vystoupení odpískat. Podle posledních informací budou vousáči dál pokračovat ve svém turné tak, jak by to Frank chtěl. No, co se dá dělat? Každopádně škoda dalšího skvělého muzikanta, který už to tam nahoře táhne s Dustinem Hillem.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky odhamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
5: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
6: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
5: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
6: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rok v plném proudu a jestli máte chuť do něho taky zasáhnout, tak máte teď možnost 725 33 1155.
1: Čas Rok.

0: 8 minut po půl druhé. Si na rádiu Čas Rok teď budeme hrát podle Jirky, který by rád slyšel něco od Avantejší. A bylo by to pro všechny, kterým končí ranní šichta, jako jemu. No a odpoledne říkal, že veget, možná někam v vodě. No prostě to se někdo má.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rok.

0: rok.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
7: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
8: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: samozřejmě za podpory Karolíny Vrbové a Honzy Toužínského. No a kromě toho se podíváme, jakéže stvoření nebo jakému stvoření je věnovaný dnešní den. A taky mám pro vás jednu opravdu neuvěřitelnou zprávu. O to půjde, tak to se dozvíte, když zůstanete s rádiem Čas rok po zprávách, které má po palce Marcelka Fabiánová a ode mne přání. Dobrého odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. práce@huisman.cz.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, v Horymírově ulici havarovala tady dvě osobní auta. Dvě nehody také brzdí provoz na dálnici D35 ve směru na Olomouc. U Křelova Břuchotína blokuje pravý pruh odstavený osobák a u Daskabátu na 286. kilometru se srazila dodávka s kamionem. Další omezení je také v Brně v Porgesově ulici, kde osobní auto narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
9: Rádio Čas rok. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní sklizeň v Česku bude nejhorší za posledních 15 let. Podle agrární komory zemědělci přijdou na tržbách kvůli suchu a mrazům o zhruba 20 miliard korun. Produkce zeleniny pak klesne až o 30%. Podle televize Altava Plus stát proto plánuje farmářům finančně pomoci a investovat také miliardy korun do vody a zavlažování. Pokles cen některých potravin z minulých týdnů tak zřejmě končí.
10: Morava aktuálně.
7: Radnice Slezské Ostravy se rozroste. Nová přístavba by do 4 let měla vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci, kdy úřad městského obvodu funguje ve dvou oddělených budovách, říká mluvčí Sandra Štejlová.
11: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
7: Dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích prochází velkou proměnou. Staré herní prvky nahradí moderní sestava, které bude dominovat obří maketa letadla s tobogánem. Chybět nebude ani trampolína a lanovka. Celá rekonstrukce vyjde městskou kasu na téměř 8 milionů korun a první malí návštěvníci si nové atrakce mohou vyzkoušet na přelomu září a října. A dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Tolik další zprávy na

se skladbou Kdo se bojí a ten, jak se říká, nesmí do lesa, no a to se týká všech vás, kteří posloucháte Rádio Čas Rock, protože toho se opravdu nebojíte, ale jedete na našich vlnách, o co to jde. Ne, že bychom se totiž chtěli chlubit, ale ano, protože přišly výsledky poslechovosti našeho vysílání a ty nám opravdu vytřeli zrak. Tak dobře poslouchejte, jo? Denní poslechovost byla v minulém měření 38 000 párů uší, teď je to neuvěřitelných 102 000. V týdenní poslechovosti jsme díky vám narostli o 125 tisíc a zvedla se i celková délka. No, k tomu nejde nic dodat jiného, než obrovské díky vám, přátelé, kteří posloucháte Rádio Čas Rock. Toto všechno je jenom díky vám, za což vám patří upřímné a obrovské díky. Moc si toho vážíme a budeme dělat všechno pro to, abyste byli maximálně spokojeni. Děkujeme.

20. srpna a představte si, že dnešek je spojený s Mezinárodním dnem komáru, a to v souvislosti s událostí z roku 1897, kdy Ronald Cross objevil přenos malárie na člověka. V našich končinách snad nic sice takového nehrozí, ale co si budeme povídat, takové to bzučení kolem ucha, když se nám v noci tak dobře spí, to je teda něco neuvěřitelného, že jo? No a tak otázka za 100 bodů. Máte nějaký zaručený recept, jak se toho otravného hmyzu zbavit, aby na vás nelezl? No těch babských rád je celá řada, jako já nevím, třeba namočit hřebíček do francovky a s tím se namazat samozřejmě zvenčí. Taky údajně funguje rozmarín zalitý horkou vodou, eterické oleje z kořice a já nevím, co ještě všechno dohromady. Klidně se nám sežte na WhatsApp Rádia Čas Rok, co vy a ti komáři, buď komár nebo paní komárková, to už záleží na vás. Předem díky, no a já vám za to za chvíli pošlu třeba Xtreme. Tak dobré odpoledne.

0: Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: No, o pici, nebo hlavně o té havajské pice dáme řeč za chviličku. Mezitím do vás nasypeme další klínky hudební potravy, protože před námi je muzika v podání Savage Messiah. A ty mi řekni, proč se tak směješ?
4: Protože jsi řekl o pici.
3: Já vím. Ale já jsem se smál vevnitř, ty se tady směješ před celé studio.
4: Zítra u tématu Havaj zůstaneme. Akorát si oblečeme havajské košile. Právě ty totiž slaví v pátek svůj svátek.
3: Takže se stylově ohákněte a namíchejte si nějaký chutný koktejl. Začínáme v 6 ráno.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Davida. Máme přesně 14:30, to znamená, že za malou chvíli už mě tady za mikrákem vystřídá naše Vrána, která přišla pěkně, kávičku má nebo nemá, nevidím. No, slyšíte, mám. No. Ani my dneska probíráme mimo jiné i celosvětový den komárů. Co ty, máte doma nějaké bestie?
1: Ne, já mám svůj repelentíček, takže nemáme.
0: Tak dej radu, protože my jsme se ptali i nějaká rada, jestli hřebíček, víš, a takové
1: věci. Jo, hřebíček Alpa, vymácháš to dohromady, přidáš ještě k tomu nějakou bylinku, navíc oni nesnášejí už z principu citrusové pelargonie, tedy muškáty, takže si to, šupni si to na parapet před ložnici a máš úplně klid.
0: Jako co, ten muškát, že budu spát v lůžku s muškátem?
1: Můžeš, ale lepší je to dát na ten parapet, víš, že no to lépe roste, že to nezavalíš to. Jo. Ale pozor, nastěhuj si pod střechu rorysy a netopíry a seš úplně v pohodě.
0: Jo tak, to je taky, no a počkej, a s tím žebříčkem je to jak ten poměr?
1: Myslíš hřebíček.
0: Co jsem řekl? Žebříček.
1: Ano, to je taky, to je jedno.
0: Dobře, takže jak to dál. Je vlastně?
1: Tak vem si francovku, sypni to do toho.
0: To je jedno kolik?
1: No to čím víc, tím líp.
0: Toho hřebíčku.
1: Prohoď klidně ten trávník s tím.
0: Jo, jo. Čím víc, nechat vyluhovat, jo.
1: Ano, a potom se tím pomotlaš.
0: A fakt to funguje?
1: Zkus to vypít.
0: Jdu pro francovku a uvidíme. Když jsi se dávala francovka na kostku cukru, to už bylo zase od žaludku.
1: Jo, to si taky pamatuju jako dítě, takhle už jsme měli, víš co.
0: Tak jo, tak moc díky za radu a já myslím, že naše Vrána se s vámi podělí o dalších zkušenostech, co se týče komáru. No ale my se rozloučíme v rámci písničky na přání 725 33 1155.

Další z těch nestárnoucích písní, tentokrát od Chrise Rea. No ale my na rádiu Čas Rock se rozloučíme ve společnosti Bonfire, protože o tuto kapelu tak ostu si napsala Věrka. Chtěla by ji poslat svému drahému choti, který vyjel směr Praha a musí to dneska ještě otočit zpátky domů. Tak přejeme šťastnou cestu a tady to je. Vrána je nachystaná a já se na vás těším zase zítra. Je pátek vlastně, sláva!

0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku

0: Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny.
0: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
5: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty, vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Jsem se tady zasněla a málem jsem zapomněla, že by měla odstartovat čtvrteční odpolední drive tady na rádiu Čas Rock. No, tak už je všecko tak jakože in ordnung. 14:56 právě teď. Hansen už vyrazil vstříc čtvrtečním odpolední ze studia a od mikrofonu vás tím pádem zdraví Vaše Vrána. A po 15. hodině taky Stevie Nicks. Battle Beast. Nebo Nová růže. Tak takhle nám to bude hrát v dalších 60 minutách čtvrtečního odpoledne. Pozvánky na víkend chybět nebudou, pořádná muzika taky ne, ale nejprve zprávy.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
4: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
5: Kobby Elektro.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
9: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Řidiči pozor, v Miloticích nad Bečvou na tahu z Přerova na Valašsko se srazila dvě osobní auta. Místo ve směru na Hustopeče je průjezdné pouze se zdržením. A další havárii řeší policisté v centru Brna na Bauerově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
13: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká muzea a galerie nabídnou od září vstup zdarma. Lidé budou moci navštívit státní kulturní instituce bez placení každou první neděli v měsíci. Novinku oznámilo Ministerstvo kultury. Bezplatný vstup bude platit pro všechny bez rozdílu, tedy i pro zahraniční turisty. Podle rezortu toto rozhodnutí bude prospěšné jak pro rodiny, tak podnikatele a pomůže podpořit i turistický ruch. První bezplatná neděle připadá na 6. září.
14: Morava aktuálně.
11: Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů. Do 2 let by zde měly vzniknout stovky nových bytů. A kde probíhá největší výstavba, to už nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
15: Mediálně asi nejvíce sledovaný bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici, kde má vzniknout 111 bytů. Dalších 130 bytů vlastně už v příštím roce bude sloužit obyvatelům na konci Stodolní ulice. Stejně tak v roce 2027 bude dokončený dům Václav. Nabídne teda především kancelářské a komerční prostory, ale bude tam i 16 bytů. Projekt, který je na počátku, který je teď projekt malých laubů, má tam vzniknout 50 bytů.
11: Město ale počítá i s družstevním bydlením. První domy by se mohly stavět za 2 až 3 roky. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Branová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Podle hygieniků je zhoršená jakost vody i v Brněnské Přehradě. Koupání tak může být například pro děti nebo těhotné ženy rizikové. A v pátek startují fotbalové zápasy šance Národní ligy. Karviná se doma utká s Viktorkou Žižkov. Opava přivítá Třinec a Prostějov na stadionu za místním nádražím změří síly s Kladnem. V šance lize pak Artist Brno bude v Šipex aréně hostit Spartu Praha. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Pipe a taky Weezer tady na rádiu 6 rok 9 minut po 15. hodině. Čtvrteční odpolední drive a malý pohled na počasí, tak jak to vidí Rosničky pro Moravskoslezský kraj. Na dnešek, na zítřek a taky na víkend, který je před námi a je vlastně už předposlední prázdninový. Dneska a zítra teploty někde v rozmezí 27 až 32, záleží v jaké části Moravskoslezského kraje, a žluté varování před bouřkami, silným větrem a někde dokonce i kroupami. Mělo by to všechno přiletět tady k nám někdy během odpoledne, večera. Ta žlutá výstraha platí až do sobotního rána, někdy 3-4 hodin. Nicméně víkend, sobota, neděle, to už bude s velice příjemnými letními teplotami, někde mezi 22 až 26 stupni, k tomu polojasno nebo skoro jasno a sem tam ještě dešťové kapky. Takže hurá, začněte plánovat. Kdo už má naplánováno, pochlubte se, co chystáte na sobotu a na neděli. Já vám můžu slíbit muziku, Megadeth, Nová růže, taky Stevie Nicks a spousta dalších.

0: Another bad day, tohle byl Megadet, vy posloucháte rádio Čas Rock a mrkneme se na silnice, protože pár hlášek do dnešního odpoledního driveu už doletělo, tak jdeme na to. Vypadá to, že všude možně probíhají laser game, tak ať se nechytnete do pastičky. Jedna trojnožka, ta stojí v Dolní Hlotě, takže opatrně nohu z plynu. To též se děje na ulici Varenská v Ostravě na Fivkách. No a do třetice, abychom měli měřáky kompletní na jedné hromádce, tak si dejte majzla i na Mariánsko-Horské, tentokrát ve směru na křižovatce od vodárny na přívoz, tak tady nám pro změnu brousí trojkový sup hnědé barvy a loví, tak ať nejste další kořistí. Kdyby náhodou něco, dejte vědět, tak jako všichni ostatní na 725-33-1155, my to pošleme dál, stejně jako muziku. Stevie Nicks nebo Good Charlotte a pak přijde prostor i pro tu vaši. Šťastnou cestu!
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: čas rok.
1: Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na backstage. Od 19 hodin se na vás budu těšit a společně se mnou stále ještě frontman skupiny Kiss and Dynamite, Hannes Braun.
2: Ahoj and thanks for having me.

0: Těžko říct takhle z hlavy, jako jistota to není nikde, jistota je akorát ta kulomet. Zdendo, ahoj.
1: Čau, čau, Honi, ahoj všichni, co posloucháte nejlepší rádio u nás v Česku, na Slovensku, v Polsku. Já nikde ještě všude.
0: Hele, ty to máte živě, protože já mám otevřená okna do studia, tak právě hrboucí, už tady hromy blesky, jak je na západě Čech?
1: Hele, dneska teda, jako, trošku se to mračí, ale nevypadá to zatím na dešek. Jako včera tady půl hodinu, teda kočeru sprchlo vydatně. No. A pak se to, pak nejednou zase jasnilo se, jo, zase sluníčko vylezlo a nic. A tady to vypadá zatím taky, je to takový polojasný, no.
0: Tak tady už je to, že ne, tady už to máme. Tak co a pro koho?
1: Hele, vybral jsem UFO, samozřejmě, jak se říká rokovou hymnu, tak to musí znát každý. Takže úplně pro všechny, samozřejmě pro tebe do rádia, pro všechny, co posloucháte, pro Motáčka, tu jeho rodinu a držíme palce, jak to fakt všechno dobře dopadne a pro tu naši rokovou rodinu. Takže všichni se opatrujte a dávajte na sebe pozor.
0: Já moc děkuju, tady máš muziku. Měj se, čau.
1: Děkuju taky a mějte se moc hezky. Ahoj všichni. Odpolední

0: Glas Rock.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 58, čtvrteční odpolední Drive Sonata Arktika, no a v další hodince už otěže přebírá Bruce Dickinson. Přidávají se Blair. Nebo Molly Barone. Nezůstaneme nic dlužně dnešním oslavencům, takže malý pohled do kalendáře, kdo a co oslavuje 28. To všechno ale až po zprávách.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
6: Řidiči aktuálně pozor, na hlavním tahu mezi Ivančicemi a Brnem se srazily dva kamiony. K nehodě došlo v lokalitě Usilůvek, na místě zasahují všechny záchranné složky a v obou směrech se začínají tvořit kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do školství půjde více peněz. Rezort by měl dostat v příštím roce rekordních až 300

0: Zhledání drobných. Tento týden začal test bezkontaktních terminálů, které zatím jezdí v 10 autobusech a 10 tramvajích. Stačí přiložit kartu a jedeme, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
1: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
0: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří do všech vozů. Celkem jich bude kolem 200. Opavští pejskaři dostanou nové místo, kde budou moci své čtyřnohé parťáky pustit bezpečně z vodítka. Nedaleko Stříbrného jezera má vzniknout oplocený psí park s jednoduchými překážkami i posezením. Jde o jeden z vítězných projektů letošního participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, který si vybrali sami občané. A 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

hodin a 13 minut, tolik času už zvládl čtvrtek, který píše datum 20. srpna 2026. U nás slaví všichni Bernardové a taky Bernardy, anebo ten, kdo se jmenuje Benu, takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim meninám. Velká sláva je taky dneska na Havaji, a to nejenom z tohoto důvodu. A my se šoupneme dál k muzice, protože i tady se zadařilo. Přesně před 40 lety, v roce 1986, se Rick Allen poprvé objevil na pódiu poté, co přišel při autonehodě o roku. Prvního jako jednorukého bubeníka viděli fanoušci na festivalu Monsters of Rock v Anglii. V roce 1990 se Aerosmith objevili v Marquee Clubu v Londýně a tady by to nebylo nic zvláštního, prostě se přišli zahrát. Jenže během vystoupení se na jevišti zjevil najednou i Jimmy Page a dál se s nimi zadžimoval. I tohle se někdy stává. No a mezi slavnými narozenými v muzice dneska najdete spoustu, ale spoustu jmen. 55 slaví zpěvák Limp Bizkit Fred Durst. Narodil se třeba taky Robert Plant, zpěvák nejenom od Zeppelinu, ten se narodil v roce 1948, pak tady máme jednoho trombonistu a narozeniny by dneska slavil Phil Lynott. Zpěvák, textař, basák, neodnesitelně zpět s Thin Lizzy. A třeba slavíte i vy, tak všechno nejlepší za celou smečku rádia Čas Rock a všechno podstatné z 28. jako vždycky na webu časrock.cz.

0: No, o pici, nebo hlavně o té havajské pice dáme řeč za chviličku. Mezitím do vás nasypeme další klínky hudební potravy, protože před námi je muzika v podání Savage Messiah. A ty mi řekni, proč se tak směješ?
1: Protože jsi řekl o pici.
0: Já vím. Ale já jsem se smál vevnitř, a ty se tady směješ před celé studio.
1: Zítra u tématu Havaj zůstaneme. Akorát si oblečeme havajské košile. Právě ty totiž slaví v pátek svůj svátek.
0: Takže se stylově ohákněte a namíchejte si nějaký chutný koktejl. Začínáme v 6 ráno.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem. Čas Rock.

0: Traktor, kde dojou náboje a vzduch. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive a ještě pár nabídek, co jako můžete slavit 28. Neuvěřitelné, co všechno a kdo všechno má svůj mezinárodní nebo světový den. Tak poslouchejte dobře, já dneska asi, jak do těch oslav vlezu, tak z nich nevylezu, protože dneska je mezinárodní den pici Havaj. Ano, to je ta s ananasem. Nemůžete mít vztah, jako že nevíte. Buď ji milujete, nebo ji nesnášíte. Jo, nic mezi tím prostě neexistuje. Já ji miluju, přiznám se rovnou. Bacha, na dnešek připadá i den čokoládově pekanového koláče, další takový zářez. 20. srpen je i den milovníků slaniny, kromě toho, že je světový den komáru. No a ten poslední point dnešního dne, 28. je den rozhlasu. Takže mám jedinou otázku. Máte svoji oblíbenou rozhlasovou stanici?
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a

Hračky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: skvělých lidí a 26 kantorů. Goodheart. Tak jsme se vrátili do Švajců a teď zase pěkně k nám. Abraxas, Nekonečný Bugy, no a ve čtvrtečním odpoledním driveu i muzika podle vás. Tak kterou? 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
3: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
2: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
3: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

K další muziku jste se nadiktovali sami. Čau, pro všechny, co poslouchají, a také pro všechny, co se těší na víkend. U nás rozhodně Moto Víkend. Moc díky, Marťas. No tak ať to sviští v Brambořišti.

0: srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
0: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás Vestou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 000, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

tady na rádiu Čas Rock. No a tu další 60 minutovku nakousneme doma. Po Capriole přihazuju Halloween.

0: Můžu vám slíbit ještě jednu věc. Cirkus bude po zprávách.
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní fakci. Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
5: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
6: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Řidiči aktuálně pozor v Novém Jičíně. V Mendlově ulici havarovala dvě osobní auta. V Brně Židenicích na Velkém městském okruhu se srazil kamion s osobním autem, vozidla blokují provoz a s omezením musíte počítat také na hlavním tahu mezi Blanskem a Boskovicemi, kde policisté vyšetřují nehodu mezi traktorem a osobním autem. Místo je průjezdné jen se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní sklizeň v Česku bude nejhorší za posledních 15 let. Podle agrární komory zemědělci přijdou na tržbách kvůli suchu a mrazům o zhruba 20 miliard korun. Produkce zeleniny pak klesne až o 30%. Podle televize Altává Plus stát proto plánuje farmářům finančně pomoci a investovat také miliardy korun do vody a zavlažování. Pokles cen některých potravin z minulých týdnů tak zřejmě končí.
11: Morava aktuálně.
9: Radnice Slezské Ostravy se rozroste. Nová přístavba by do 4 let měla vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci, kdy úřad městského obvodu funguje ve dvou oddělených budovách, říká mluvčí Sandra Štejlová.
12: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
9: Dětské hřiště u polikliniky v Otrokovicích prochází velkou proměnou. Staré herní prvky nahradí moderní sestava, které bude dominovat obří maketa letadla s tobogánem. Chybět nebude ani trampolína a lanovka. Celá rekonstrukce vyjde městskou kasu na téměř 8 milionů korun a první malí návštěvníci si nové atrakce mohou vyzkoušet na přelomu září a října. A dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Ty hladiničky někde nesklamou a mimochodem přichází pomalu, ale jistě jejich čas. Teď ve čtvrtečním odpoledním driveu to, co jsem slibovala, na rádio Čas Rock cirkus bude. Ano, bude. Ozfest 2027. Řešili jsme to spolu tady o víkendu, je to asi 14 dní, kdy na sociálních sítích Sharon Osbourne vyjela taková jakože hláška, jo, těšte se. Protože to bude 30 let, co Ozfest začal, no tak je třeba tuhletu tradici obnovit a v roce 2027, kde jinde než Birminghamu, se můžeme těšit. Kdo vystoupí? Které datum to bude? Od kolika hodin? Jestli to bude na jeden den? Jestli to bude na dva dny? A hlavně, budou to staří bardi? A nebo naopak se předvedou mladé pušky? Spousta otázek, zatím žádná odpověď, ale jistá je jedna věc, že Ozfest bude. Kde bude? To taky víme. No a ty zbývající informace. Ovšem, ostatním prý všichni dodají velice brzy. Takže předpokládám, že se stihne ještě předvánoční prodej vstupenek, tak aby to bylo jako posichrováno ze všech stran. A zas na druhou stranu, co bychom chtěli víc letos od Ježíška, než krásný line-up a místo, kde se můžou všichni setkat. A bohužel, sice už na Ozzyho jenom zaspomínat, ale ten odkaz po něm, ten tady bude žít navždycky. Těšíte se?

0: Capriola, úderná babská kapela tady z Ostravy, ona se dívá tady na rádio Čas Rock. Čtvrteční odpolední drive, ten už máme jako skoro za sebou, myslím ten čtvrtek, a protože čtvrtek je malý pátek, tak víkend už je fakticky na dostřel. Páťulněk, ten se proletí jedna báseň a je to tady sobota, neděle, která bude opět speciální, alespoň tady, a protože rádio Čas Rock si můžete vzít s sebou kamkoliv, opravdu na kterém koutě světa se vzpomenete, tak tam nás naladíte, vždycky to jde, protože když je vůle, tak tam je taky cesta. No tak ten speciální víkend tentokrát bude patřit jednak videohrám a dva k tomu spojené muzice, protože mnohdy jsou to spojené nádoby a mnohdy v těch videohrách objevíte muziku, na kterou byste třeba jako normálně vůbec nekápli. Takže i to probereme. V sobotu, v neděli spousta času, vy prohrabte krabici ve sklepě na půdě, zavzpomínáme opět společně na staré časy, co jsme pařili kdysi, co paříme dneska, jestli se tomu ještě věnujeme nebo vůbec ne. Já se teda přiznám, že býval to Super Mario, klasicky, že jo, Wolfenstein, Doom, kdo by to nehrál. Co přišlo potom? No tak samozřejmě Need for Speed určitě a taky World of Tanks. No a potom ty kravinky na ICQ. Vysvětlete doma dorostencům, co bylo ICQ, tak tam jsme se toho nahráli. Slide Lama, eventuálně stříhání, ne Zupalula, ale potom taky RPSko, takzvaně kámenušky papír v češtině. Co jsme se u toho nahádali a nastříhali, to byla spousta času, rock paper, že jo. Tak i tohle jsme hráli, no pak přišla už éra mobilu, takže počítačů v kapse, tak ruku na srdce, kdo prostě nesedí na vecku a nehraje něco, že jo. I s muzikou, kolikrát. Když to děláte v práci, tak raději ticho, aby vás šéf neslyšel. Ale kam se chci dostat? NHLko taky, to jsem vždycky pařila, nicméně o tom jsme se už bavili, které bylo pro mě to nejlepší a která muzika v něm zazněla, za mě asi nejlepší intro. Ale teď se vrátíme do jara letošního roku, protože tvůrci World of Tanks oznámili novou spolupráci někde v březnu, a to s kapelou Sabaton. Ku podivu se ale netýkala nejoblíbenější hry celého studia Wargaming, ale nový single Yamato, který jste slyšeli i tady na jaře jako novinku týdne, tak ten je spojen s titulem World of Warship. K tomu navíc hráči dostali na jaře speciální paket, kdy mohli hrát, a navíc se ještě nenápadně do kolekce The Legends of Sabaton proplul taky zpěvák Joachim Brodén. Ten obsah byl dostupný asi celý měsíc a všichni si to náramně pochvalovali. Tak jako vy, novinku Yamato a Sabaton, která nám tady propulila právě na konci března. No tak se těšte, protože celý tento víkend bude patřit počítačovým hrám a muzice.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: našlapaným programem s Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock.
5: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

pro seriál Mesh, objednalo se to přímo v studio 20th Century Fox, aby John Mandel napsal tuhletu nádheru. V roce 2002 si vypůjčili Manic Street Preachers a udělali zatraceně dobře. Jak to bylo nahráno v roce 1969 a fakt se povedlo. No a my půjdeme dál, protože teď v odpoledním driveu tady na rádiu Čas rok taky muzika podle vás. Zdravím Jižní Moravu, zdravím celé Halenkovice, posílám muziku. Stejně tak letí pozdrav z Ostravy Márově do Budějc, abychom to měli kompletní, tak i na kopečky. Peťare, jasně, fixujeme, víme o tobě, zdravíme.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Už nestrácte.

0: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: David Coverdale a Jimmy Page. Připomenuli si novinku tohoto týdne. A co dál? Třeba lákačka na zítra, protože zítra už je páťulínek. Teď ale zprávy a Marcelka.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, jedna metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
7: Řidiči aktuálně pozor v Novém Jičíně. V Mendlově ulici havarovala dvě osobní auta. V Brně Židenicích na Velkém městském okruhu se srazil kamion s osobním autem, vozidla blokují provoz a s omezením musíte počítat také na hlavním tahu mezi Blanskem a Boskovicemi, kde policisté vyšetřují nehodu mezi traktorem a osobním autem. Místo je průjezdné jen se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká muzea a galerie nabídnou od září vstup zdarma. Lidé budou moci navštívit státní kulturní instituce bez placení každou první neděli v měsíci. Novinku oznámilo Ministerstvo kultury. Bezplatný vstup bude platit pro všechny bez rozdílu, tedy i pro zahraniční turisty. Podle rezortu toto rozhodnutí bude prospěšné jak pro rodiny, tak podnikatele a pomůže podpořit i turistický ruch. První bezplatná neděle připadá na 6. září.
9: Morava aktuálně.
7: Centrum Ostravy zažívá boom developerské výstavby nových bytových domů. Do 2 let by zde měly vzniknout stovky nových bytů. A kde probíhá největší výstavba, to už nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
10: Mediálně asi nejvíce sledovaný bude příběh rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici, kde má vzniknout 111 bytů. Dalších 130 bytů vlastně už v příštím roce bude sloužit obyvatelům na konci Stodolní ulice. Stejně tak v roce 2027 bude dokončený dům Václav. Nabídne teda především kancelářské a komerční prostory, ale bude tam i 16 bytů. Projekt, který je na počátku, který je teď projekt malých laubů, má tam vzniknout 50 bytů.
7: Město ale počítá i s družstevním bydlením. První domy by se mohly stavět za 2 až 3 roky. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Branová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Podle hygieniků je zhoršená jakost vody i v Brněnské přehradě. Koupání tak může být například pro děti nebo těhotné ženy rizikové. A v pátek startují fotbalové zápasy šance Národní ligy. Karviná se doma utká s Viktorkou Žižkov. Opava přivítá Třinec a Prostějov na stadionu za místním nádražím změří síly s Kladnem. V šance lize pak Artis Brno bude v Šipex aréně hostit Spartu Praha. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
8: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: Čas rok. Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na backstage. Od 19 hodin se na vás budu těšit a společně se mnou stále ještě frontman skupiny Kissin' Dynamite, Hannes Braun.
1: Ahoj and thanks for having me.

0: Drive má před sebou ještě pár koušků. No a taky to vaše. David Coverdale, Jimmy Page, dáme i Judasy a pak už to bude na vás. Tak klidně SMS-káři nebo hlasovkáři na 725-33-1155 hned teď. A nebo tomu dejte ještě dva kousky a cinkneme si živě.
1: Odpolední Drive na rádiu Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Na byd.com.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
6: No, o pici, nebo hlavně o té havajské pice dáme řeč za chviličku. Mezitím do vás nasypeme další klínky hudební potravy, protože před námi je muzika v podání Savage Messiah. A ty mi řekni, proč se tak směješ?
7: Protože jsi řekl o pici.
6: Já vím. Ale já jsem se smál vevnitř, ty se tady směješ před celé studio.
7: Zítra u tématu Havaj zůstaneme, akorát si oblečeme havajské košile. Právě ty totiž slaví v pátek svůj svátek.
6: Takže se stylově ohákněte a namíchejte si nějaký chutný koktejl. Začínáme v 6 ráno.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Judas Priest United, mám tady dvě perličky týkající se tohohle toho songu. Judas ho představili 28. srpna v roce 1980 a to přímo v BBC v pořadu Top of the Pops. A teď ty dvě věci. Za prvé, první zajímavost, natáčelo se ne v normálním studiu pro tenhle ten pořad, které bylo k tomuto určeno, ale natáčelo se ve studiu, které fungovalo běžně v BBC pro přebytopověď počasí. Proč? No jednoduše opět BBC stávkovala, která se chce těžko říct, takže Juda se byli takový, řekněme, lehce rozlíceni tím, celou touhletou situací. No a existuje z toho video, tak se na něho pořádně podívejte, protože Rob Halford, takhle snad zlikvidoval všechny zásoby žvíkače, které byly k mání, nejenom v budově BBC, ale jeho pohled do kamer a celý jeho postoj u prezentaci singlu United tehdy mluví jasně. To je prostě uprdelismus v přímém přenosu. Mrkněte na to, stojíte za to. No a teď už muzika podle vás naposledy ve čtvrtečním odpoledním driveu. Zdravím Motáka, na to jsem dneska úplně zapomněla, ale také Pavlíka ze Šafova. A tak, aby měl hned lepší čtvrteční, teď už podvečer posílám ten jeho oblíbený kousek. Neboli jeden z mnoha.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Every

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
3: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson,

Závěrečná. Vy si užijete čtvrteční večer, třeba s dalším dílem Backstage, a budete-li chtít, slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne. Tak se mějte, teta Hanka mizí.

0: na rádiu Čas Rock. Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery? Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Houston, nemáme problém, hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Pohodový podvečer všem, ale vážené rockerstvo, tak jako každý čtvrtek i dnes, chvilku po 19. hodině startuje pravidelný pokec zvaný Backstage. My se tak trošičku vrátíme do měsíce července, kdy proběhl 22. ročník Masters of Rock ve Vizovicích. Důvod ten je jasný, mým hostem je Hannes Braun, zpěvák kapely Kissin' Dynamite. Já jsem Zbavoš a všem, kdo ladí vlny rádia Čas Rock, přeju dobrý poslech a hlavně ostrý zvuk.

0: Dozněla nám úvodní muzika, určená pro tenhle ten díl pořadu Backstage, no a jdeme si povídat s Hannesem Brownem. Což znamená, první otázka, v podstatě, jak se má a jak se cítí před koncertem ve Vizovicích. Tak zněl první dotaz.
1: Again, thanks for having me.
0: Ještě jednou díky za pozvání. Je pro mě čest hrát se svou kapelou, myslím si, že už popáté na Masters of Rock. A tenhle koncert je pro mě v Kiss and Dynamite hodně výjimečný, protože to bude můj poslední koncert, jak na Masters of Rock, tak i v České republice. Už loni na podzim jsem zveřejnil, že po letošním roce už nebudu zpěvákem Kiss and Dynamite, a to ze zdravotních důvodů. Jasně, to už se všeobecně ví, ale v kapele nebo s kapelou zůstaneš. Zůstaneš jednak jako skladatel a pak údajně taky jako producent. Je to tak?
1: Absolutely, and not just that. I mean, for the fans, of course, it's a big change to see next year someone else holding the microphone, but...
0: Rozhodně, a nejen to. Pro fanoušky to samozřejmě bude velká změna, když příští rok uvidí s mikrofonem někoho jiného. Ale pro mě to je jen jedna část Kiss and Dynamite, za kterou už nebudu zodpovědný. A to je živé hraní. Koncertování tvoří možná 10% práce kapely a těch zbylých 90%, o to se budu starat dál. Tedy skládání, produkce, společné plánování kapely. Dalo by se říct, že zůstávám kapitánem naší malé lodi a jsem si 100% jistý, že mě budou fanoušci i budoucnu pořád vnímat skrze naši hudbu. Takže úplně nezmizím.
1: In the future will feel me as a person through the music still. So I won't be gone forever.

0: My v tuhle chvíli pokračujeme v našem povídání na rádiu Časrock, zpovídáme Hannese Brauna, frontmana kapely Kissin Dynamite. Ten se rozhodl, že opustí post zpěváka, takže další dotaz směřoval na to, jestli kapela už našla někoho, kdo bude alespoň tak dobrý jako samotný Hannes Braun.
1: We haven't made a decision that we can make public to the world because, you know, we have so many. The plan was different.
0: Zatím jsme neudělali rozhodnutí, které bychom mohli veřejně oznámit, protože je toho teď opravdu hodně. Původní plán byl totiž úplně jiný. Když jsem loni oznámil, že v roce 2026 odehraju svá poslední vystoupení koncerty s Kissin Dynamite, neplánovali jsme žádné poslední album. Pak ale přišlo obrovské množství komentářů, zpráv, e-mailů a všeho možného. Ta odezva byla opravdu obrovská a neuvěřitelně silná. No a všechny ty reakce měly něco společného. Samozřejmě v nich byl smutek z té zprávy, ale taky veliký respekt k mému rozhodnutí, což mě potěšilo, protože to ukazuje, že síla může spočívat i v tom, když uděláte rozhodnutí ve prospěch vlastního zdraví. No, ale teď to hlavní. Opravdu, obrovské množství zpráv mělo jedno společné. Fanoušci nás prosili o ještě jedno poslední album, na kterém budu zpívat já. Těch zpráv bylo tolik, že jsme si řekli, co kdybychom to opravdu udělali. A všichni jsme se v kapele zhodli, že by to vlastně takhle mohlo být.
1: Hey, what if we did that? And we all agreed. In the band five people and said, okay.
0: Dobře, jaká tedy bude nová deska? Jaké skladby na něm budou? Budou tam pouze nové songy nebo třeba i starší písně, budou nějací hosté?
1: Yes, exactly. So this is a very special record, not just because it's the last one with me.
0: V podstatě přesně tak. Je to opravdu výjimečná deska, nejen protože je poslední, na které zpívám já, ale zachycuje ducha 20 let Kissin Dynamite. Když se ohlédnete zpátky, zvlášť poté, co jsem se rozhodl skončit jako zpěvák, automaticky začnete vzpomínat na těch 20 let a na začátky. Je to emotivní. Člověk začne být nostalgický. A právě proto vznikl nápad uzavřít kruh. Nezařadit jen úplně nové skladby, ale taky ty hodně opravdu staré, úplně první, které jsme napsali před 20 lety. Chtěli jsme to všechno spojit na jednom albu a mimochodem, ty staré skladby, které jsme znovu nahráli, tak ty teď zní mnohem lépe.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna, rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.

0: pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor. Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
4: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
3: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
4: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen

0: našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Hlas Rock.
1: Přesně po týdnu se vám opět hlásím ze studia, kde nás čeká nová epizoda pořadu Film Time. Dneska nás čekají dvoje narozeniny, dvě kinopremiéry, ale ještě předtím se vrátíme k uplynulému víkendu. V Anaheimu totiž proběhlo tradiční setkání fanoušku Disney, akce známá pod názvem D23. Samotné studio na události každopádně každý rok oznamuje novinky a plány do budoucna. Takže co důležitého zaznělo letos? Co se týče animáků, oficiálně byly potvrzeny třetí díly Zootropolis, Ledového království a také Rodiny úžasňákových. Fanoušci Star Wars tak ti budou mít v příštím roce taky radost. Jednak se na obrazovky vrátí Ashoka se svou druhou řadou a upřímně, tohle je vlastně jeden z mála seriálů, který je i chválen. No a už na jaře vstoupí do kin nový film s podtitulem Starfighter, ve kterém si hlavní roli zahraje Ryan Gosling. No ale největší očekávání bylo na poli studia Marvel. V příštím roce nás čeká nový seriál Vision Quest, no a v roce 2028 se dočkáme restartu X-Menů. Ale během víkendu už bylo oznámeno, kteří herci se chopí známých hrdinů, alespoň tedy některých. Vedle mladých vycházejících hvězd v čele se Sadie Sink se tvůrcům podařilo ulovit hodně zajímavé jména. Samara Weaving a Adam Driver. A za mě je to opravdu parádní volba. Ale něco mi říká, že to není všechno a že to opravdu není definitivní seznam. Ono, co si budem povídat, do premiéry v roce 2028 je ještě hodně daleko. Film Time.

0: rádiu Čas Rock.
1: Před pár dny oslavil 73. narozeniny Jan Kraus, český herec a pro mnohé v posledních letech známý převážně jako moderátor vlastní show. Pražský rodák je ve filmové branži už od dětství. Jeho úplně první role dostával v nějakých 12 letech. V roce 1971 potom přišla, řekněme, jedna z těch památných rolí ve filmu Dívka na koštěti. A taková ta drzá, záporná role mu vlastně zůstala ve většině případů. Tak jako princ v pohádce Jak se budí princezny, například. Jan Kraus nebyl nikdy vyloženě herec v hlavní roli, ale jeho výkon si vždy zapamatujete i na malém prostoru. Můžu na mátku zmínit Černé barony a nebo třeba trilogie Gimple, Vejška, Job.
2: Prostě půjdeš na jinou školu, tahle je stejně k ničemu.
3: Já nechci na jinou školu.
2: Budeš na jinou školu.
3: Budu na jinou školu.
4: Michale, prosím tě.
2: Nepůjdeš? A proč nebudeš? Můžeš mi říct jeden pádej důvod?
3: Jsem si na té škole zvyknul.
2: Jo, ty jsi si zvyknul. Ty jsi zvyknul. Jo, takhle. No aha.
1: V roce 2004 začal moderovat vlastní talk show Uvolněte se prosím, jenž vycházela z kultovních amerických late show. A Janu Krausovi se dařilo. Ukázal si být tím pravým pro tento formát. Po 6 letech se ale jeho pořad po neschodách s vedením televize přesunul na konkurenční komerční stanici, kde se vysílá dodnes pod názvem Show Jana Krause. Mimochodem nedílnou součástí pořadu je jistý pan Odvárka, který nechyběl na žádném natáčení, kromě zahraničních. No my Janu Krausovi přejeme určitě všechno nejlepší.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: No, mám tady ještě jedny dodatečné narozeniny. 17. srpna slavil Robert De Niro. Narodil se na Manhattanu a v jeho žilách vlastně koluje irská, italská, nizozemská a také britská krev po jeho rodičích. Ti se rozešli v jeho 2 letech. Už v 10 si poté zahrál ve školní divadelní hře a do filmu se dostal v polovině 60. let. No a osudový rok byl pro něj 1973, kdy se poznal s režisérem Martinem Scorsesem. První film, který spolu natočili, byla Špinavá ulice. A nakonec to spolu dotáhli na 11 počinů. Z těch nejlepších vybírám určitě Taxikáře, Zuřícího býka nebo 90-kové Mafiány a Kasino. Ale památných rolí má Robert De Niro samozřejmě mnohem a mnohem více.
2: E per chi le mo pagare?
3: Vedo, ci basiamo ne auci.
2: Ah sì, ma io è solo, ne auci siamo tre. E io è armato e ne auci siamo armati. Perciò, per chi ci ha la mandare a vincere, hanno scelato monete.
3: Tu non capisci.
1: Role Vita Corleoneho ve 2. Kmotrovi mu vynesla 1. Oscara. Mnohokrát také ukázal, že mu není cizí ani komediální žánr. Třeba taková spolupráce s Benem Stillerem ve filmu Fotrie Lotr a následných pokračováních má velkou základnu fanoušků. V roce 2018 po něm byl dokonce pojmenován i nový automobil značky Kia. Takhle to prostě někdy chodí, když jste globální hvězda. A také Robertu De Nirovi přejeme všechno nejlepší.

5.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: Rádio Čas Rock.
1: Tak a jdeme na pozvánky do kina. Ta první bude pro ty nejmenší. Ale jedním dechem dodávám otázku, jestli byl tento film potřeba. Na velké plátno míří ve svém novém dobrodružství Tom a Jerry. Tentokrát s podtitulem Kouzelný kompas. Tahle značka je s námi už od roku 1940, kdy byl odvysílán první díl. Mimochodem, tenkrát se ústřední postavy jmenovaly Jasper a Jinx. Seriál se stal naprostým fenoménem, a to i na našem území. No a v tom je možná ten problém, protože většina lidí ho miluje kvůli své klasické animaci a gagům. A ty sami o sobě přinesli kontroverzi několikrát, ale upřímně, kdo z nás se u toho nesmál?
2: Je naživu!
3: Mrtvý není.
2: Mistře, to je nějaká koruna, je divně cítit. Nedokážu symboly rozluštit.
3: Starý rival, nový souboj.
2: Vážně z nebe se slali kočku.
1: A právě změna animace je to první, co vás při pohledu na novou adaptaci napadne. Ale proč tomu nedát šanci? Jo. V tomto filmu se podíváme na různá místa a potkáme bájné příšery a dvojice, která se vždy nahání, tak bude muset spojit síly, aby se dostala domů. Více už vám neprozradím. Na to budete muset přijít sami aktuálně v kinech.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Tom a Jerry nejsou jediné známé postavy, které se vrací do kin. Comeback hlásí i Robin Hood, nejslavnější zbojník, který bohatým bral a chudým dával. Ale rozhodně se u toho nebál ušpinit ruce. Moc nepamatuju, že by nějaký film o něm byl tak syrový a brutální, jako nový film Smrt Robina Hooda. Ale také to bude možná něco jiného, než čekáte. Film nabídne řádění v Sherwoodském lese, ale spíše se zabývá, jak se Robin Hood vypořádává se svými činy. A jelikož se ten film jmenuje Smrt Robina Hooda, tak nějak asi můžete vytušit, jak to celé skončí.
2: I help those who come to this island. And people change their course.
3: I've killed so many, I could not give you a count.
1: Téma dopadu činů minulých se vlastně věnovala i nedávná Odyssea. A také tady dostaneme excelentní jméno. Robina Hooda si zahrál Hugh Jackman a podle prvotních ohlasů se z jeho strany jedná o parádní výkon a nemohlo to snad dopadnout lépe. Stárnoucího zbojníka zvládá s grácí a slova chvály se pějí také na hereckého kolegu Billa Skarsgårda a také na režiséra Michaela Sarnoskyho. Je to jeho třetí film a já jsem velmi zvědav, jak se mu povede dál. Jeho aktuální Smrt Robina Hooda můžete momentálně vidět v kinech a pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
4: No, o pici, nebo hlavně o té havajské pice dáme řeč za chviličku. Mezitím do vás nasypeme další klínky hudební potravy, protože před námi je muzika v podání Savage Messiah. A ty mi řekni, proč se tak směješ?
5: Protože jsi řekl o pici.
4: Já vím. Ale já jsem se smál vevnitř, a ty se tady směješ před celé studio.
5: Zítra u tématu Havaj zůstaneme. Akorát si oblečeme havajské košile. Právě ty totiž slaví v pátek svůj svátek.
4: Takže se stylově ohákněte a namíchejte si nějaký chutný koktejl. Začínáme v 6 ráno.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěje, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

italské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: No, o pici, nebo hlavně o té havajské pice dáme řeč za chviličku. Mezitím do vás nasypeme další klínky hudební potravy, protože před námi je muzika v podání Savage Messiah. A ty mi řekni, proč se tak směješ?
1: Protože jsi řekl o pici.
0: Já vím. Ale já jsem se smál vevnitř, a ty se tady směješ přes celé studio.
2: Zítra u tématu Havaj zůstaneme. Akorát si oblečeme havajské košile. Právě ty totiž slaví v pátek svůj svátek.
0: Takže se stylově ohákněte a namíchejte si nějaký chutný koktejl. Začínáme 6 ráno.
3: Ostrý budíček.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Prosím tě, můžeš se konečně zvednout z toho gauče a přestat hrát tu kravinu?
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního?
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher. A naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Buďte zdraví, bando. Tady je Zbavoš a zdravím vás při startu dalšího dílu Metalmanie. No a tak, jak to bývá zvykem čas od času, kromě muziky, mého obličeje, je tady taky host. No a ten dnešní je na rozdíl od škaredého chlapa krásná ženská a navíc taky, řekněme, spolu obličej nebo jeden z obličejů projektu Backstage, Lucka Roubíčková. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, Davidku, ahoj.
0: Tak, Luci, já každého hosta, kterého si tady zvu, tak dostane za úkol poskládat playlist pro tu danou Metalmanii, tak bychom zjistili ten, řekněme, ty hudební vzory toho hosta. My jsme začali projektem 6AM. Proč jsi vybrala zrovna tohle?
1: No tak 6AM, to je moje velká srdcovka, úplně největší, ale já bych ještě předskočila, když jsi mi požádal, abych něco vybrala, tak jsem si říkala, ale to je úplně nesmysl, protože já do Metalmanie nepatřím, protože já nejsem metalista, já jsem rocker. A ty jsi říkal Neva. Tak, přesně, a ty jsi říkal Neva, a já říkám, tak jo, tak já vám dám nějaký rock'n'roll. Takže jsem vybrala první 6AM, to je moje obrovská srdcovka a já samozřejmě jsem vyrůstala na Motley Crue a takovým tom americkým rock'n'rollu a potom, když se objevil vlastně Nicky Six 6AM, tak to bylo pro mě jako zjevení, ale ta úplně přesná jakoby krevní skupina pro moji hudební duši a celé to album jsem si jížděla prostě asi možná půl roku furt dokola, že jsem se to naučila všechno z paměti, úplně mě zasáhla ta hloubka, ta upřímnost, ty melodie, ta taková prostě nezastírání, jakože uděláme si hezký svět, ale takhle to prostě je. A ještě jsem vlastně v zápětí si koupila i tu knížku Heroinové deníky, tehdy v angličtině, já jsem byla tehdy ve Spojených státech a já jsem říkala, no tohle to musí rockeři v Česku číst prostě, tak já jsem začala psát na jejich vydavatelství tady, že jim to chci přeložit do češtiny a oni mě odkázali, no zrovna minulý týden si to jedna agentura jako ty práva koupila v Česku, tak se s nima spojte. Takže já rychle ještě psala jim a oni mi řekli, no my jsme to včera zadali jiné paní. Já říkám, do pytle. A oni, ale víte co, můžete pro nás přeložit dětskou Bibli. Já říkám, tak jo.
0: Hezky.
1: Takže jsem přeložila dětskou Bibli místo heroinových deníků. Ale prostě pro mě je to obrovská srdcovka. Všechny alba, které zatím vydali, James Michael jako zpěvák, prostě mě nesmírně baví. Baví mě tam vlastně úplně všechno, ale hlavně jeho videa, kdy on ukazuje, jakým způsobem produkuje tu muziku a všechny ty vrstvy těch zpěvů, za to mě všichni producenti nenávidějí, včetně mýho muže, tak, protože já miluju prostě, ano.
0: Protože... Vzhledem k tomu, že jsem si říkal, že budeš ne úplně upovídaná a ty hodně, tak přátelé, my si dáme teď další muziku a pak budeme pokračovat v povídání.
1: Děkuju.

0: Tak bando, další muzika je za námi, tohle byli Van Halen. Já jsem Zbavoš, tohle je Lucka Roubičková, no, můj dnešní host, a pokud mě pustí ke slovu, tak samozřejmě se budu ptát i dál. Už jsme společně toho takzvaně v rámci projektu Backstage odmoderovali celkem hodně. Mě zajímá taková ta tvoje první reakce, když jsem říkal, pojď do toho, půjdeš? Co ti prolítlo hlavou?
1: V první řadě super, určitě, a v druhé řadě okamžitě alarm, ty kráso, co já se těch lidí budu ptát, když to třeba spletu, nebo když se zeptám špatně, že ty umělci se na mě kouknou, jakože jsem úplně blbá. A samozřejmě, že to vyžaduje nějakou přípravu, chci se ptát jako svědomitě, chci se ptát na aktuální věci, chci se ptát i na ty historické věci těch interpretů. Ne, každá otázka může být jako přijata tak jako, nebo může být příjemná, protože samozřejmě u kapel se dějí různé věci v průběhu let, takže musím být velice citlivá k tomu, jak se ptám, koho se ptám a jak daleko nebo jak hluboko můžu vlastně v těch otázkách jít, ale hrozně mi to baví.
0: Že jo, je to, protože já když jsem to za ty roky zjistil, tak ty jsi opravdu taková perfekcionalistka, teď jsi to předvedla, jak jsi říkala, že se musíš jako a z téhle strany to vezmu, tohle můžu říct, tohle nemůžu říct. Zkusme se vzpomínat. Takhle zpětně, protože tady trávíváme celkem dost času, je tak někdo, kdo ti utkvěl v hlavě i třeba po 2, 3, 4 letech?
1: Tarja Turunen třeba, no. Nebo...
0: Vím, že jsi byla loňáčena z Lity Ford.
1: Lita je miláček, no, tam jsem se jí ptala na věci, které vím, že kdysi řekla a ona už si je nepamatovala, tak to taky byl blbý, ale vzpomněla si ve finále. No ale to je taky vlastně jako... můj, nechci říct, že vzor, ale jako obdivovala jsem ji vždycky. Jasně. Takže těch rozhovorů krásných a zajímavých bylo hodně. Já myslím, že celá ta škála je k nalezení na webu.
0: Na kanále YouTube.
1: Na YouTube Backstage, ale prostě každý ten rozhovor má něco jiného. Ale jeden si pamatuju, já už si nepamatuju, která to byla kapela. Ano. Byla německá, ale... přišlo jich asi 5 a byli hrozně hluční a byli takový rozjetý a ten zpěvák, a já pořád tomu zpěvákovi a on a mu pořád zvonil telefon a on si to furt, jakoby furt se věnoval tomu telefonu a pak říkal, co jsi říkala a já říkám, já už ti to nezopakuju znovu a oni se mu všichni hrozně smáli a pak to vyplo a pak jako si se mnou povídal. Super. A potom si pamatuju, co bylo krásný, The Who, protože s nima jsme dělali už rozhovor 2x a poprvý se jim to překládalo do jejich řeči a podruhý už se naučili anglicky a mluvili se mnou anglicky.
0: Super,
1: to bylo super,
0: výborně.
1: To bylo skvělý.
0: Perfektní, pojďme na další muziku. Tady je další muzika v rámci Metalmanie, výběr podle Lucky Roubičkové.

0: Tak bando, stopáž dnešní Metalmanie ve své druhé polovině, za náma je muzika kapely Shinedown, ovšem, tak jak jsem říkal na začátku, že Lucka je ukecená, nepustíme ke slovu, tak já jsem zase sklerotický, a protože mi teď mimo záběr kamery řekla, já bych si strašně chtěla povykládat o muzice předcházející, což byly Van Halen a Dreams. Co pro tebe znamenají Van Halen, nebo konkrétně tenhle song?
1: Ale to asi pro spoustu lidí, když se řekne Van Halen, tak samozřejmě jako plně ikonická kytara, že jo, Eddie Van Halen. Já když vidím Eddieho, tak prostě já jsem ho neviděla na jediném snímku nebo záběru, kde by se neusmíval. To bylo tak krásný, vlastně krásná duše, jako neskutečná. A já jsem měla obrovský štěstí, protože se mi povedlo je vidět naživo. V Las Vegas bylo to se Sammy Hagerem a tam pro mě bylo, to byla obrovská čirá energie, která z toho šla, kromě ty muziky, to bylo krásný, ale jedno takové prozření pro mě, protože Sammy tam lítal ve žlutých teplákách červený triko, pak přišel v bílém triku žlutý kalhoty, potom přišel prostě různě barevnej a ty ta jeho zlatá hřívá zářící. A já jsem si říkala, no tak rock'n'roll nemusí být jenom o černých hadrech.
0: Ano, ano.
1: A říkám, tak jo, no tak to je super.
0: Taková otázka na tělo, máš radši se Sammy Hagarem nebo s Davidem Lee Rothem?
1: Hele, obojí má něco, jo, ale já jsem jeho prostě musím, jo.
0: Jo, dobře, okej. Okay. Masters of Rock je spousta jmen, spousta zahraničních jmen, spousta takových, na které oba dva řekneme, wow, to bude ono. Je nějaké jméno, které by si třeba ty vysněla?
1: Jo, 6 AM.
0: A vidíš to, tak to byla bleskovka. Tak normálně mluvíš, že ty...
1: Prosím, 6 AM.
0: OK, 6 AM. Tak se vrátíme k dalšímu výběru muziky. Nová vlna amerického heavy metalu, to jsou Avenged Sevenfold. Proč?
1: Mě nesmírně chytila ta skladba, vlastně Hail to the King. Jednak tak první, co bylo, tak samozřejmě rytmus a muzika. Pak jsem zkoumala ten text a ten mi přišel takový jakoby poplatný každý době, protože ono to není jenom o nějakým tyranovi středověkého krále, ale je to v podstatě o tom, jak lidi následujou slepě nějakýho vůdce a vlastně neskoumají, jako jestli je to vůbec dobře. A je to, myslím, poplatný jako každý době, ale politika jako bokem, tady je prostě pro mě ta hudba, je ten nosič, ty radosti pro mě.
0: Super, dáme další muziku v rámci Metalmanie.

0: Tak bando, jsme zpátky ve studiu Metalmanie, se mnou dnes můj dnešní host, Lucka Roubíčková. Luci, za námi je další muzika, musím podotknout, že ty jsi taky hudebně činná, nebo třeba i byla. Jak by si charakter, nebo co je pro tebe jako pro muzikanta nejpřirozenější poloha té rockové muziky? Když se budeš chtít ty prezentovat a řekneš tak a já teď půjdu vystupovat na pódium. Je to rock and roll, je to metal, je to hard and heavy, je to spojení muzikantů třeba různých stylů. Čemu se dostaneme?
1: Já bych tomu asi nedávala úplně jakoby tu konkrétní nějakou fasádu, že je to tohle nebo tohle. Pro mě je extrémně důležitá a klíčová melodie. Jo. Pro mě je důležitý nosný refrén, prostě hodně melodický, hodně rozsáhlý a text, který má nějakou hloubku, který jenom neříká, jako jdeme se ožrat, jo? Že to je, já mám rád, když se to, a to jako nechci říct nic, že to je špatný, protože pro některý lidi je to prostě hymna, že to je v pořádku. Jasně. Pro mě prostě já tam potřebuji nějakou hloubku, nějakou myšlenku, která vždycky pomůže tomu, kdo si to poslouchá.
0: Super. Tak, na samotný závěr, nějaké plány Lucky Roubíčkové, třeba v souvislosti s backstage, já nevím, nebo jinak celkově.
1: No, šéf backstage si ty.
0: Ano, ale ty si posledně podobnej obličej jako já.
1: To děkuju, já...
0: Takové jako škaredy jako já, to samozřejmě jsem nemyslel. Krásně se směješ. No.
1: Plány z backstage, já bych ráda pokračovala v tom, co děláme, protože si myslím, že to dává smysl.
0: Přesně.
1: Přibližujeme ty celebrity, ty naše idoly vlastně našim divákům a posluchačům, což je fajn a děkuji ti za to, že jsi to takhle vymyslel.
0: Děkuji. Toč vše asi. Zatím... Na závěr, Slash Fergie, to je spojení různých světů. Jsi proto hudebník, myslím?
1: No pro mě to byl obrovský šok. Jako album, jako samostatný solový alba Slashe pro mě vždycky byly prostě jako srdcový, ale poslouchám,
0: bomba, ale
1: tak přesně, jako ty hosté a potom ta Fergie, jako z Black Eyed Peas, která tam přišla, mě úplně rozstřelila vlastně tím hlasem.
0: Přesně.
1: To jsem vůbec nečekala, vůbec jsem nevěděla, že takovýhle tendry jako má a skladba jako taková a ten klip je luxusní, takže to byla taky moje, takový objev.
0: Super, děkuju moc krát za návštěvu.
1: Já děkuju.
0: Přátelé, užijte si Slashe společně s Fergie. Tohle byl můj dnešní host, Lucka Roubíčková. Mějte se krásně.
1: Děkuju.
0: Ahoj.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.